0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Himba i Švíks, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení. Rádio 1.

Dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

probudíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil. Čeká na tvoje činy.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

I'll be down in a second.

thing.

0: Rádia 1.
1: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 v Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
2: Se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Bloghead, Proletér a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip-hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na Fall. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
11: Oprah Winfrey, Mateo.
10: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
12: Reklama na Radio 1.

0: tomu, že...
1: Tak teď... můžu říct... Tak koza mě... Počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako... A jako, že si stěžuje, tako... Ta koza už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle. Něco takového.
1: Tak ta naše koza... Ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to...
0: Takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom.
1: Aha.
0: Jo?
1: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.
2: Ten fór je, že to všechno není, že? 6 hodin, 1 minuta, nějaký drobný. Dobré ráno. Posloucháte Rádio 1 v Praze na frekvenci 919 FM a všude různě jinde na frekvencích ostatních. No já jsem Vlado a až do 9 jsem dneska vybral selekci ze samých novinek. To celý jako ještě teplý, jako housky na krámě. No a první je Liam Moore, hudební skladatel filmové hudby, člověk, který v současnosti je v Berlíně a pustíme si písničku Brain Damage, což doufám, že vám ten dnešní moje selekce nic neudělá. Každopádně minulý týden to bylo 10 let, co jsem byl v Rádiu 1, tak jsme začínáme novou desetiletku a doufáme, že ji dotáhneme a pojďme na to. Dobré ráno! Dobré ráno.

Charlotte Edgery, známa taky jako Vivi Water, belgická hudebnice a zpěvačka. Bude další písnička společně s Boles Pupul. Písnička se jmenuje Gugu Gaga, což mi přijde strašně vtipný. Doufám, že to naráží na dítě Lady Gaga. Protože to je tak jako strašně počouchlá věc. Ale písnička, která dohrává právě teď, se jmenuje The Leather a na svědomí má samozřejmě známý britský producent, který se říká George Fitzgerald. Teď se dáme Gugu Gaga, po reklamě třeba K-Lone, Love Me A Little More. Což je jako hezký statement vlastně, ne na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Lunchmeat Festival. Lunchmeat. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
14: Reklama na Radio 1.

a Jan Šiko, vlastně prek, který se jmenuje Flux Ensemble, takový moderní klasický sextet, z kterého se jmenuje Director Number 3. Skvělá kapela dohromady, Jakub Tengler na vibrafon. Ta deska vychází 30. září, ne, 30. října. A jestli to bude takhle silný, tak panečku, tak tady máme jako opravdu zajímavou velkou desku. Těším se na to strašně moc. Mám vlastně Tomáše Dvořáka jako strašně rád. Sleduju ho vlastně od té doby, co jsem začínal tady na Rádiu 1 a tohle je něco, co mě jako hrozně baví. Jo by to řekl, že mě bude bavit, že o klarinet a vibrafony, ale strašně to šlape a je to skvělý. Takže Floex, Director Number 3. Jdeme dál. FKJ, Little Boys na featu Labyrinth, pak třeba Davuna, Love and Congo na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.

chvíli bude 6:45, posloucháte Rádio 1. Sio, jeho africká zpěvačka, básnička. písnička Somewhere právě dohrává, velmi milá věc. Půjdeme dál, Sampa Tembo, samozřejmě známá jako Sampa the Great, a taky novinka Simon Says. Takže tím pádem Simon Says, listen to Rádio 1, to je úplně jasný. Tak jdeme na

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Ledbyer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Fawn. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: It's taken me a long time to get here. I'm in my 50s, I'm 51.

0: Jim Ralston, britský hudebník, zpěvák, který má kapelu, nebo kapelu má projekt, který se jmenuje Planning to Rock, který mu já z nějakého důvodu říkám už roky Planning Go to Rock, ale tak to není důležitý. Novinka, nový track, Told My Mom It's Trends. A zůstaneme u známějších jmen elektronické scény, pustíme se tudíž samozřejmě Ernota Broncerta a Sebastiana Chary, a.k.a. Modest Lector, to jsou berlínskou dvojici a jejich novinkou, která se jmenuje Jednoduše Aorta.
1: Hey, hey, hey, hey.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Palác Akropolis a Rádio na vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 v Paláce Akropolis v rámci Music Infinity.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype & Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

0: Ale jako Angus Andrew si můžeme myslet úplně, co chceme. Tenhle ten Australan, který dal dohromady v Brooklynu kapelu Liars, vydali několik fantastických desek. Ač je to eponymní z roku 2007, to je 20 let od té desky. Nebo třeba předposlední, která se jmenuje Apple Drop a vyšla před 5 lety. Ten chlap má nesporný bobrovský talent. Zároveň je to teda ufoun jako prase, který, když to byl naposled, vystupoval ve svatebních šatech šílený. No a teď vydává novou desku. Ta vyjde příští rok na začátku, bude se jmenovat A Band of Plastic Bags. A taky oznámil, že pojede evropský turné po spoustě let, třeba po, nevím. V Praze teda měl vystoupit v klubu Punktum, teda měl, on tady opravdu vystoupí, je to asi za 14 dní. A ten nejhorší problém je, protože se rozhodl, že bude hrát jenom malý prostory. Tak je to samozřejmě vyprodaný. Takže pokud byste chtěli Anguse vidět, tak nevím, tak se to musíte nějak zařídit a budu vám držet palce. Je to vždycky naživo zážitek, ať už v dobrém nebo ve špatném. Každopádně na novou desku se těšíme. Písnička, která hrála, se jmenuje Ice Pick Kalamazoo a na novou desku se těšíme. Teď se pustíme Anthonyho Čmírka a písničku, která se jmenuje jednoduše Godzilla Hotel a na featu One Eight Girls. Hurá, Rádio 1.
1: Loneliness in his fiberglass eyes like an unexploded bomb discovered under a Tesco Express. He woke up and went back to the shrine, writing things down, remembering, mythologizing our disappointment that we couldn't make things worth. Two claps, a bow, another bow to pay your respects.

CD Nonstop. Londýnský bubeník a producent Richard Spavin patří už po dvě dekády mezi originální osobnosti jazz fusion scény. Jeho třetí solové album Real Time z roku 2018 ze značky Real World obohatil svým vokálymi Jordan Rakey a vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

The Avalanches společně s Johnem Glacierem a tak on může být špatný a taky není. Písnička Far Away právě dohrává na Rádiu 1 a my si jdem pustit Sophie Ellison aka Soccer Mammy a její novinku, která se jmenuje Rings of Saturn. Já pokud se nemýlím, tak Saturn má jenom jeden prstenec. Pokud jich ten není v tom jednom prstenci schováno víc prstenců. Každopádně nová písnička Soccer Mammy právě teď na Rádiu 1.

britská folk dance dvojice, která si říká Boxed EK a jejich single z desky, která vyšla letos na začátku roku a jmenuje se The Charge of the Light Brigade. A teď se dáme Courtney Barnett na Radio 1.

Courtney Barnett, skladba Sight and See. A pojďme si říct, že Kate Barnett taky přijede do Prahy, vrací se s novou deskou, to se jmenuje Creature of Habit, a přijede 3. října do Meat Factory. Už je tady po několikátý a vždycky to bylo moc hezký. Pokud máte čas, vyražte. Koncert je od 8 hodin před skrkou Švábky. Courtney Barnett v Meat Factory. A my půjdeme na Rádu 1 dál a pustíme se k Paul Eels. Skladbu Congratulations to me, protože komu jinému taky, že jo.

0: jedno.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: Reklama na Radio 1.

kanadská indíčková kapela Land of Talk v čele se zpěvačkou Elizabeth Powell a jejich písnička nová, která se jmenuje 0,1972222. Což jsem tady hledal asi 4 hodiny, co znamená. Nakonec jsem došel k tomu, že v aplikacích, jako je Microsoft Excel nebo Google tabulky, tohle své číslo znamená 4 hodiny 44 minut a 0 sekund. Nevím, čemu je tohle informace dobrá, ale rozhodl jsem se, že vám ji sdělím, abych na to nebyl sám. Teď si dáme Kevina Morbyho, hudebníka z Lubbocku v Texasu, a pak nový spojení, který mě nečekal, Neva a Fulcrum, to je samozřejmě for. Ale co nikdo nečekal, je, že z digitálního avatara Nevy se stane regulární lidská bytost. Tak to teda šokovalo i mě. Pustíme se jich nový společný single, který se jmenuje jednoduše High.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Aj, no tak. Písnička se jmenuje Hipster Runoff. Na svědomí má nový jméno, na značce Sub Pop, New Yorkský umělec, multiinstrumentalista, který se jmenuje Lex Walton. A teď se dáme můj objev letošního roku, písničku kapelu Projekt, se kterým vás otravuju celý rok. This is Lorelei. Nate Amos, jednočlenný projekt, skvělá věc. Nový single, Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever? Kéž by, ale hlavně ta písnička je úplně skvělá, jdem na ní, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby James Lovell, Zach

8 hodin a 4 minuty posloucháte Rádio 1. To byla Kathy Gray a cover z písničky The Middle a půjdeme dál. Anke a Barial a jejich první společný léto a pak třeba The Van Pelt Line Should Be Freshly Pressed. Dobré ráno, středa 23. září, Rádio 1.

whispered in my ear that you actually missed the morning.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do paláce Akropolis.
2: Zdravím posluchače Rádia 1, tady Josef Sedloň. Rád bych vás pozval na koncert Music Infinity, který proběhne 24. září, což je ve čtvrtek v paláci Akropolis. A to hlavně na premiérové vystoupení mého objevu z Berlína projektu na poli cinematického jazzu a tribopu dvojce 505, původně z Itálie, kterou doplní také trumpetista Fabio Rademacher. No a tentýž večer se objeví pak po jejich vystoupení legendární německý producent Aparde, kterého jste mohli už zaregistrovat na Znece Christiana Lefflera s jeho výbornými třemi alby. Naposledy jste ho viděli s Janusem Rasmussenem z Kiasmos na Spektakuláre v roce 2021. No a s jeho novým materiálem si ho nenechte ujít právě ve čtvrtek, kdy přiveze ukázky ze své plánované nové desky Empath. Každopádně po skončení koncertu vás pozvu také s mým kolegou Standou Zímou a mou maličkostí na afterparty na malou scénu, takže ve čtvrtek od 7:30 v paláci Akropolis Aparde a projekt 505 v rámci Music Infinity. Těším se na vás, na viděnou. We'll be right back.

strašná paráda. 8 hodin a 18 minut posloucháte Rádio 1. To byly samozřejmě filadelfští The War on Drugs, nový single, který se jmenuje Who's Dead. A půjdeme dál. Tam je Hart, New Yorkská zpěvačka a hudebnice, která vydává nový single, ten se jmenuje All I Do Is Sit Here, což vlastně sedí na mě dneska ráno tady v rádiu. A jdeme se to pustit už teď na Rádio 1.

8 hodin a 26 minut. Shitkid a skladba Highway. Pokud Shitkid znáte, nebo se vám písnička líbila, tak vězte, že zatím stojí švédská hudebnice vlastním jménem Asa Söderqvistová. A máte štěstí, protože Asa, teda Shitkid hlavně, vystoupí v neděli v kafe v lese. Jede evropský turné, kde si připomíná 10 let od debutového singlu Oh Please Be a Cocky Cool Kid. A myslím si, že to bude v neděli v kafe v lese na Krymský, stát za to. Takže pokud se vám hudba líbí, tak vyražte, určitě to bude super. A my jdeme dál a pustíme si britskou kytarovou kapelu, která se jmenuje jednoduše Sports Team, a jejich nový single, který se jmenuje Billy.

tuhle středu 23. září proběhne speciální vysílání pořadu Soundbomb. Double J slaví 20 let působení na Rádiu 1. Pozveme si hosty, probereme s nima aktuální hudební témata a zazní série live setů. Od 10 večer Soundbomb, Rádio 1.

Kapela uvádí jako svoje vzory například Shellac, Fugazi nebo Killing Joke. Jako jasný, že to nebude vůbec špatný. A tou kapelou je právě kapela American Motors z Lancasteru v Pensylvánii. Vlastně docela nová pár letou. Tohle byl jejich single No Horses. Myslím, že velmi kvalitní. Baví mě to moc. Jdeme dál, pustíme si takový kvartet vlastně z Irska, z Belfastu. Si kapelou s jedním z nejlepších jmen vůbec. Robocobra kvartet. A jako to je přece, to zní jako blázen. Jako chtěl bych mít kapelu, co se bude jmenovat Robocobra kvartet, ale už je to prostě zabraný. A tak nezbývá nic jiného, než se pustit jejich novou písničku, která se jmenuje Haha na Rádiu 1.

0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
6: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu. Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
7: Prague Sounds, the festival.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
10: 8 hodin a 43 minut a to znamená, že já se s váma pro dnešek budu loučit. Vlastně jsem neřekl, že dneska má narozeniny Miloň Čepelka, nebo třeba hokejista Milan Nový, taky Bruce Springsteen. A svátky, dneska má svátek, úplně, jako dneska to vyšlo úplně nádherně. 23. září má totiž svátek třeba Livius, Polixena, Hostislava, nebo třeba Božeticha. Takže pokud znáte někoho s takovýma jménama, tak jim popřejte i za mě. Každopádně do konce roku zbývá už jenom 99 dní, takže pokud něco chvátáte a musíte to udělat ještě letos, tak přišel ten čas podle mě. A já se s váma pro dnešek budu loučit do 9. Ještě třeba novinka od The Valentines bude Martin Devolder, Spiral XP, to je novinka, kterou jsem objevil tenhle týden. Hurá, mějte se hezky, poslouchejte Rádio 1, dávejte na sebe pozor a uslyšíme se zase za 14 dní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: Reklama na Radio 1.

Pár minut po 9:00 sluší se, abych vás pěkně přivítal. Tohle byly Queens of the Stone Age a jejich My God is the Sun. No, můj taky. Jmenuji se Zdeněk Hynek a budu tady s váma jako váš kapitán na vlnách Rádia 1 až do dnešního poledne. A vy, kdo posloucháte Rádio 1, pravidelně víte, že vybírám muziku od zdi ke zdi, nebo jak někdy říkám, muziku z různých šuplíků. Tohle jsou The Afghan Whigs. A titulní věc z jejich alba Gentleman.

0: jedno.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
8: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
9: Je! Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Reklama na Radio 1.

Možná největší hit švédský trojice Peter, Björn and John. A tady v tom případě ještě hostující Victoria Bergsman. Young Folks.

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Už tuhle středu 23. září proběhne speciální vysílání pořadu Soundbomb. Double J slaví 20 let působení na Rádiu 1. Pozveme si hosty, probereme s nima aktuální hudební témata a zazní série live setů. Od 10 večer Soundbomb, Rádio 1.
1: Před chvíličkou dohrála na Rádio 1 arizonská kapela, kapela z Phoenixu, která se říká Balaganas. Ta písnička se jmenala Let It Burn a mě trochu připomněli starý dobrý Beastie Boys.

o tom, že si v newyorský městský dopravě musíte dávat trošku bacha, být obezřetný, jak se říká. No sleep till Brooklyn, Beastie Boys. No a teď zase zpátky na západní pobřeží. A tohle jsou kucí z Cypřišovýho kopce. Ježiš, teď se mi to trošku popletlo mezi jazykem a zubama. Tak Tequila Sunrise, ale po španělsku. Cypress Hills, jejich alba Los Grandes Ejitos, NS

snídaně po Mexicku, Tequila Sunrise. Tady v tom případě z desky, kterou kluci se Cypress Hill celou udělali ve španělštině, protože, jak možná víte, v Kalifornii je obrovská, obrovská španělská komunita, nebo španělsky mluvící komunita, samozřejmě především z Mexika. A z Mexika je i ta následující partička. A není to úplně jako korektní píseň, řekl bych. Molotov.

Tahle ta patička si vtipně říká Bermudský čtverce. Jakože přidali tomu trojúhelníku ještě jeden roh. Outsider.

0: Českých Budějovicích, kde chtěl žít.
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.
2: Floating on a moment.

Úplně náhodou mi přistála teď v přehrávači po Beth Gibbons Jenny Beth. No, ta její věc se jmenuje Broken Rib.

to muselo bolet. To byla Jenny Beth. A teď už Real Estate. Flowers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní? Oprah Winfrey, Mateo! Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
10: Reklama na Radio 1.
11: No a před kulturním servisem ještě Deerhoof. Scarcity is manufactured.

0: Kulturní servis.
1: Ještě není ani minuta po 10. hodině. Je tady kulturní servis Rádia 1. Dneska je středa 23. září 2026. A já vám nabízím festivaly, galerie a program Rádia 1. Tak ještě stále tady máme Landscape. To je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. V Hradci Králové, prosím pěkně. Dál tu je Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Kde jinde než v Brně. A konečně Next Wave, tedy příští vlna. To je festival alternativního divadla, tance a hudby. Tentokrát pro změnu v Praze. Teď galerie. Pražský hrad, Vladislavský sál, české korunovační klenoty. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze. Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, kabinet doktora Fausta, Římská 1. V Doxu vystavuje Radka Bodževič. Její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. V Rock Café Vlado Man. Kunsthalle Praha Memory of Touch 1 nebo 1. Prostě sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State, umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. V Kaštanu na scéně Unijazzu vystavuje Jitka Hilská. Její výstava nese název Trocha poezie. Karpuchina galerie Bystrík Klčo a Margita Ivy. You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka galerie, Stefan Hurtik. Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago. Umbrales. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo Galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Studio Prona v Lounech, K nové epoše, Zdenek Pěšánek a Dědictví světa. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. A konečně Atrium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka. Ta společná výstava se jmenuje Láska. No a v Rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 hodin začne pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska album Real Time od Richarda Spavena. Ve 21 hodin Zátiší a od 22 Soundbomb. Druhá část kulturního servisu bude připravená jako každý den v 11 hodin a 40 minut. A to budou rubriky koncerty a tančiny, filmy, divadla. A je tu i rubrika Ostatní s jednou jedinou položkou a potom program Rádia 1 v repetici. A v obě ty části kulturního servisu uslyšíte znova ještě ve 13, respektive v 16.15.

0: Tak teď trošku na domácí scénu. Tohle jsou Papíroví draci.
1: Prochází krajinou.
0: Přesně tak se to jmenuje. Krajinou.

A i ta následující věc bude česky. Do podzemí. Tak pomenoval tuhle svoji věc David Hercik.

0: jedno.
1: Klik, a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Palác Akropolis a rádio na vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 v Paláce Akropolis v rámci Music Infinity.
11: Lunchmeet Festival.
12: Lunchmeet Festival.
11: Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
15: Reklama na Radio 1.
16: One, two, three.

Tak ta písnička, co dohrála, to byl She's Green. A ta písnička se jmenovala Empty House. Teď už charismatická Hope Sandoval jako frontwoman kapely Mazzy Star. Fade Into You.

0: asi největší hit Massive Star, to bylo Fade Into You.
1: Reklama. Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Something Else. Tak se jmenovala tahle ta věc. Oh, This House Is Cracking.

byli domácí The Prostitutes, jejich Elephant. Přitom to zní, jako kdyby spolu dávali duet třeba Johnny Cash a Tom Waits nebo někdo takovej. Tak si teď hned oba pustíme. Downtown Train.

0: And he said he had done wrong.
1: J.R. Cash. Možná to nevíte, ale Johnny Cash původně neměl křestní jméno, protože se jeho rodiče nemohli dohodnout, který by to jako mělo být, a tak ho vyslali do světa se zkratkou J.R., to se tak v Americe jako dělá a občas může, a tak prostě až do nástupu na vojnu byl prostě jenom J.R. Cash a teprve tam na vojně si vybral křestní jméno Johnny.
2: Reklama Rádia 1.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídejte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroën.cz.
8: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.

kolegové mu říkají The Boss. No, to už musí být člověk, aby dostal přezdívku šéf. Tak tenhle ten chlapík se narodil 23. září leta páně 49. A to znamená, že dneska slaví 77. Tak Brucey, happy birthday. Come on up for the rising.

0: Bruce Springsteen, dneska 77 let.
1: CD Nonstop. Londýnský bubeník a producent Richard Spavin patří už po dvě dekády mezi originální osobnosti jazz fusion scény. Jeho třetí solové album Real Time z roku 2018 ze značky Real World obohatil svým vokálem Jordan Rakey a vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Mr. Flea, tedy Blecha. A jeho baskytara, která mu občas stačí jako jediný kus v oblečení, pokud si vzpomenete na legendární Woodstock 94. Takže tohle je Flea a jeho skladba Ape Lee.

biker Peter Balzary alias Flea a jeho vlastně asi debut, nejsem si úplně jistý, jestli kdy předtím vydal něco solově, z konce loňského roku nazvaný A Plea. Vy jste z něj poslouchali právě tu titulní skladbu. Když jsem tu věc tak poslouchal, tak jsem si říkal,

0: No vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: No a teď na chvilku na západní pobřeží Spojených států, tak někdy kolem roku 67. Tohle jsou Jefferson Airplane. S frontwoman Grace Slick v písničce Somebody to Love. Nahraný v roce 69 ve Fillmore East, teda na východním pobřeží.

Marty Balin, Paul Kantner, Grace Slick a samozřejmě Jorma Kaukonen. Kaukonen, fuj. Somebody to Love. Jefferson Airplane. A na tom západním pobřeží ještě chvilku zůstaneme. Tohle už je dneska dávno zapomenutá kapela jménem Love.

Nejen z mýho pohledu byly 60. léta, zejména jejich konec na americkém západním pobřeží, výjimečným obdobím, kdy se tam vyrojilo spousta skvělých kapel. Tahle kapela Love vznikla na přelomu let 65 a 66 v Los Angeles. No a tohle jsou ze stejného období a ze stejné škatulky 13th Floor Elevators, který jsou sice z Austinu v Texasu, ale ke svýmu štěstí došli právě na západním pobřeží, zejména v San Francisku. You're gonna miss me.

0: tahy do 13. poschodí 13th Floor Elevators. You Gonna Miss Me. A takový ty divný vrzavý zvuky, který v té písničce z něj vydává velmi originální nástroj, kterýmu se v angličtině říká jack. Je to takový hliněný hrnec potažený koženou blánou, ze který vedou koňský žíně a za ty se tahá a to dělá tenhle ten zvuk. A tenhle ten nástroj má v češtině takový strašně krásný jméno. Česky se mu říká fanfrnoch.
1: Reklama Rádia 1. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Reklama na Radio 1.

All I do is sit here. To byla Tame Heart. Teď už Daisies.

Tak to byla Gwen na Rádiu 1 se svojí písničkou Pop s vykřičníkem. Teď už The War on Drugs. Who's that? A za chviličku už kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Čtyřicet. To bylo teď. Další, nebo teda druhá část kulturního servisu Rádia 1. Na středu 23. září. Takže ty koncerty a tančírny. Čítárna Unijazzu ve 20 hodin Sisa nebo Libuna a Space Holding. V Rock Café od 19 hodin Facing Violence a Forfeit Enough Six. Nevím, jak se to čte. Asi enough normálně. Čili fair enough asi. A taky afterparty JV. V Jazz Doku od 19 hodin John Coltrane z té výročí. A By Jesus bude hostit Clan 404. Nebo 404. Teď filmy. Edison Film Hub 17.30. Poslední z nespravedlivých. Kino pilotů 18.40 opuštěný a ve 20.20 pozvání. Kino 35 v 17.30 osamělý vlk a ve 20 hodin milovník, ne bojovník. Kino Dlabačov 18 hodin Rose a ve 20 hodin dokonalý den. Kino Aero a Bio Oko ve 20.15 milovník, ne bojovník. A kino Světozor ve 20 hodin stejně tak. Milovník, ne bojovník. Teď divadla. Divadlo v Celetné v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration. Divadlo Ponec v 19.30 Budiš světlo. Švandovo divadlo v 19 hodin Dívenka na trampolíně. Divadlo Minor v 18 hodin Pes paličák. Jatka 78 v 19.30 st.art. Azel 78 v 19 hodin Má vlast. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Golem. Divadlo Komedie v 19.30 Lenka Wagnerová and Company Panoptikum. Divadlo D21 v 19 hodin a 30 minut Tracyho Tiger. Divadlo Pod Palmovkou v 19 hodin Pustíte Donu k maturitě. A Studio Rubín 19.30 Pravidla úniku. Divadlo Bravo v 19 hodin Losers Cirque Company a představení Cizinec. V rubrice Ostatní čtu Sektor 9 na Smíchovské náplavce v 19 hodin uvedení dvou nových debutových knih nakladatelství Adolescent. No a poslední položka kulturního servisu je tradičně program Rádia 1. V 18 hodin Spammers, v 19 CD nonstop. Dneska vám pustíme Richarda Spavena a jeho album Real Time. V 21 hodin Zátiší a 22. hodina přinese na vlny Rádia 1 pořad Soundbomb. Jak už jsem říkal, kulturní servis má i svoje reprízy. První část uslyšíte znovu ve 13 a tu, co jsem čet teď, někdy v 16.15. No a nám už spolu zbývá jenom posledních pár kousků, než se s váma rozloučím.

Jaw Dropped. Něco jako spadlá čelist. Jako když se něčemu hodně divíte. Split Lip. Tak se jmenuje tahle věc.

teď přichází na vlny rád jedna kapela, která se říká American Motors, a v kontextu toho jejich názvu je vtipný název té jejich věci, kterou vám teď pustím. Ta se totiž jmenuje No Horses.

0: American Motors, No Horses.
1: Radio jedna.
0: 1. května letošního roku uplynulo 240 let od premiéry slavný Figarovy svatby z pera geniálního Wolfganga Amadea Mozarta. A tak já vám teď na rozloučenou pouštím předehru z Figarovy svatby. 11.53 od mikrofonu Rádia 1 vám krásný zbytek dnešního dne přeje Zdeněk Nyk a naslyšenou se budu těšit zase příští středu mezi 9. a 12. A jestli se nepletu, tak za chviličku vás čeká, nebo už se na vás těší David Pomáč. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Dominik Zezula a Tomáš Havlen a.k.a. Pozdudba 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý, bude to Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Reklama na Radio 1.

Je 12 hodin a od mikrofonu Rádia 1 vás po Zdeňku Hnykovi zdraví David Pomahač. A protože Rádio 1 je úžasná věc, tak si hrajeme jako první skladbu. Titulní věc z filmu Úžasňákovi, jmenuje se Glory Days a složený Michael Giacchino. Tak ať se vám dobře poslouchá.

když jsme u těch filmových soundtracků, tak si zahrajeme věc, která zazněla v třetí sérii Twin Peaks z roku 2017. Tohle je Sharon van Etten a píseň se jmenuje Tarifa. Pak si dáme Bonnie Prince Billyho Intentional Injury. To je zase ze seriálu True Detective. A potom se podíváme na soundtrack k Peaky Blinders, kde ve třetí sérii jste mohli slyšet i píseň PJ Harvey Meet the Monster na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, tohle jsou Frankie and the Deadbeats. Píseň, nová píseň, Not Easy to be Found, kde hostuje George Cessna. Před chvíličkou jste slyšeli taky Terezu Hrabiny, která má venku nové album Ceremonie, a my jsme si z ní hráli píseň Královna Impéria. A na domácí scéně ještě chvilku zůstaneme a poslechneme si Davida Herziga a jeho planetu Pluto. Za chvilku třeba Kurt Weill nebo Julia Jacqueline, anebo také soutěž Rádia 1.

0: tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha,
1: a tak to bude,
0: jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

Hey Like a Child, Kurt Weill a ukázka z desky Watch My Moves, která vyšla už v roce 2022. A Kurta teď na Rádiu 1 vystřídá australská zpěvačka, písničkářka Julia Jacklin a dáme si ukázku z její nové desky, která se jmenuje The Gem a tahle píseň se jmenuje Get Away From Me, I Think I

0: Soutěž Rádia 1.
1: Sliboval jsem vám soutěž a ten okamžik je právě teď zde. Tak poslouchejte, o co dneska soutěžíme. Národní galerie Praha letos slaví 230 let. Až do konce roku můžete ve čtvrtém patře Veletržního paláce vidět 70 exponátů ze všech 5 stálých sbírek Národní galerie. Ve čtvrtek 24. září od 18:30 hodin se navíc můžete těšit na večer, kde se spojí několik uměleckých událostí. Mimořádné vystavení ikonické kresby Egona Schielleho, intervence ve stálých expozicích a architektuře Veletržního paláce, živá performance Nilse Amadea Langa a zahájení Prague Art Weeku. Více se dozvíte na ngprague.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá první volající se správnou odpovědí. Výhrou pak jsou 2 vstupenky do sbírkových expozic Veletržního paláce. A otázka pro dnešní den zní: kde v minulosti postupně sídlila obrazárna, na jejíž tradici dnes navazuje Národní galerie Praha? Za A. Rudolfínum Klementínum obecní dům, za B. Černínský palác, Šternberský palác, Městská knihovna a za C. Národní muzeum, Městská knihovna a Pražský hrad. Tak můžete volat. Halo, halo, tady Rádio 1.
2: Ahoj, tady Aleš.
1: Ahoj, Aleši. Jaká je podle tebe správná odpověď? Pardon?
2: Ačko, Klementínum.
1: Rudolfínum Klementínum obecní dům, není to správná odpověď. Tak děkujeme za zavolání, necháme prostor pro dalšího. Díky. Halo, halo, tady Rádio 1. Slyšíme se? Halo?
3: Halo, halo.
1: Halo, slyšíme se?
3: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj, Petře.
3: Já bych si zkusil Cčko Pražský hrad.
1: Není to správná odpověď. Děkujeme za zavolání. Takže díky. A už nám zbývá jenom jedna možnost, tak snad už to někdo trefí. Halo, halo, tady Rádio 1.
4: Ahoj, tady je Zdeněk.
1: Ahoj, Zdeňku.
4: Takže no, teďka už je jenom ta prostřední možnost, tedy za B.
1: Ano.
4: No, ale
1: tak jsi měl štěstí, teďka. Je to Černínský palác, Šternberský palác a Městská knihovna. Tak jsi měl štěstí, že dva pokusy před tebou byly neúspěšné, tak jsi to trefil teďka velmi jednoduše.
4: Děkuju, omlouvám se těm ostatním.
1: Tak gratuluju, vyhrál si 2 vstupenky do sbírkových expozic Veletržního paláce.
4: Národní galerie, miluju.
1: To tak to jsme rádi to slyšíme a vydrž mi na drátě, řekneme si ještě podrobnosti.
4: Děkuju.

Tak ještě jednou gratulujeme Zdeňkovi. A já jenom pro pořádek doplním, že si pod soutěží a teďka si i doposlechneme skladbu Restless 16-bit Lolitas remixu od projektu Uncle.

0: jedno.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek CZ.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Palác Akropolis a Rádio na vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer otevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 v Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

Slucháte Rádio 1, tohle je Johnny Marr z písní Armatopia, která vyšla na živém albu Lookout Live loni. A hrajeme si Johnny Marra, protože před chvilkou jsme slyšeli The Crips, ve kterých dlouho působil, a slyšeli jsme jejich píseň A Point Too Hard to Make, která vyšla na novinkové nahrávce, která se jmenuje Selling a Wine. Teď už ale zpátky Johnny Marrovi. Za chviličku kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Tak je 13 hodin, čas na kulturní servis s rubrikami festivaly a galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Dneska je 23. září, středa a svátek mají všechny Berty, tak jim přejeme všechno nejlepší. A pojďme na festivaly. Máme tu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Next Wave, příští vlna, festival alternativního divadla, tance a hudby v Praze. Teď galerie. Pražský hrad, Vladislavský sál, české korunovační klenoty, galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, kabinet doktora Fausta 1. V DOXu vystavuje Radka Bodzevič. Výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. V Rock Café vystavuje Vlado Maen. Kunsthale Praha má výstavu Memory of Touch One, sbírka Kunsthale Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, umění pro život. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Karpuchina galerie, Bystrík Klčo, Margarita, Ivy. You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, zrání. Pragovka galerie, Stefan Hortik, Solidarities. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Studio Pro na Vlounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý. Atrium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka a jmenuje se Láska. Na Rádio 1 v 15 hodin mi vystřídá Klárka Nemravová, pak v 18 hodin uslyšíte pořad Spammers, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Richard Spaven a dneska Real Time. Ve 21 hodin pořad Zátiší a v 10 večer pořad Soundbomb. Podrobnosti samozřejmě na webu Rádia 1. A za chvilinku novinka od World News a nebo Arab Strap.

na rádiu 1 RH Trap Fighting for You. A další ukázka z nové desky, která se jmenuje Half Told Tales. A u novinek zůstaneme i teď. Máme tu americkou kapelu z New Yorku. Původně aktivní v roce 90.

0: chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.
3: Máme tu další dvě novinky. Za sebou první je od Kevina Morbiho, který vydal nový singl, který se jmenuje PBJ. A našel jsem informaci, že PBJ by mělo být nazváno podle Peanut Butter and Jelly sendviče, ale zároveň Kevin Morby někde v rozhovoru uvedl, že to je zkrátka jeho kamaráda, která znamená jízdu autem se staženými okénky a klimatizací puštěnou naplno. A produkoval stejně jako poslední album Kevina Morbyho. Tuhle věc produkoval Aaron Dresner ze skupiny The National. Tak tady je Kevin Morby a po něm hned novinka od The War on Drugs, která se jmenuje Who's That?

Už tuhle středu 23. září proběhne speciální vysílání pořadu Soundbomb. Double J slaví 20 let působení na Rádiu 1. Pozveme si hosty, probereme si aktuální hudební témata a zazní série live setů. Od 10 večer Soundbomb, Rádio 1.

Poslucháte Rádio 1 a teď nás čeká písnička Rujana od kapely Nausea Orchestra z jejich skvělé desky Ulož tmu a tímto zdravím na dálnici Ondřeje Švandrlíka, frontmana této skvělé kapely.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
9: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trance, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
10: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
11: Reklama na Radio 1.

Tulpa Tape a nový track se třetí live session. Za Tulpou Tape to je solový projekt Vladivojny Lačia, kde propoje obraz, zvuk a performance do jednoho organického celku. A Vladivojnu můžete vidět teď v pátek na festivalu Křídla v Novém Městě na Moravě, anebo potom 7. října v Punktu v Krásovce, kde by se měly křtít i kazety

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Phone. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: My si pro dnešek poslechneme novinku od projektu Bats, která se jmenuje The Phone. A vy samozřejmě posloucháte Rádio 1. A dneska ve 14 hodin, to jsem myslím ještě neřekl, přijde do studia Katarína Kubošiová, tedy Katarzia, na rozhovor o její nové desce Pozvi maně prý něm.

0: 91,9 MHz.
1: Přesně.
2: A já už jsem dneska říkal, že svátek mají Berty a já jednu Bertu znám a taky posílám písničku Sleaford Mods. Tak Berto, krásný svátek. All Day Ticket, Sleaford Mods na Rádiu 1.

0: Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Posloucháte Radio 1 a já jsem avizoval rozhovor ve 14 hodin s Katarzí a do té doby, než Katarína přijde do studia, tak si dáme dvě její písničky. Tahle se jmenuje Dala jsem ti život a potom titulní věc, která pojmenovala i celé album. Pozvi má, mě přijdem.

0: CHM Kohout Beat.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už 100-krát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina, potok, sestra.

0: govorila mama.
1: Moj najveći win-win je bit nepekná a nemilá. Rôzni ľudia veria rôznym bodom a tak veria.
0: Posloucháte Rádio 1 a jak jsem říkal, máme tu rozhovor a vzácného hosta. A Katarzia je se mnou ve studiu, naproti mě sedí. Ahoj, Katko.
2: Ahoj, ahoj, jsem opravdu tady.
0: Ano. Katarína je opravdu tady, ačkoliv se všude o novém albu píše, že zůstává doma, tak jsme rádi, že to tak nezůstalo. Já bych na tohleto navázal, protože ono se to teďka píše v souvislosti s tou novou deskou, že jako zůstáváš doma, že se tím pádem ta perspektiva tvoje trošku mění, ale já jak tě znám a pozoruju leta, tak vlastně tahle ta stránka mi vždycky připadala, že je dominantnější u tebe ta zůstávat doma a nechodit moc ven. Jak to, že se to vlastně hudebně projevilo až teďka?
2: Proč jsem to přiznala verejně, že jo? Jednak hlavně k vám jsem se sem pozvala sama, takže děkujem, že jste přijali moje pozvání sám. No,
0: tak kdykoliv.
2: A čo sa týka toho môjho sedenia doma, no je to asi tak, že to bude vychádzať z nejakého môjho samotárstva a zároveň trochu z paniky toho, keď je niekde veľa ľudí. A vlastne milujem ľudí, ale zároveň mi lezú aj veľmi na nervy. To znáš.
0: To je
2: To znají tak všichni posluchači.
0: Všichni introverti, podle mě. To znají. Zvlášť, když introverti tvoří hudbu, tak na tuhleto disproporci narážejí vlastně každý den. Že?
2: Já jsem si nedávno uvedomila, že vlastně mě nejvíc baví rozhovory s lidmi, keď jsme iba spolu dvaja. Že je to vlastně jeden člověk na jedného. Ako by som nemala ten skill rozvíjať konverzáciu a diskusiu, keď nás je víc. Alebo je to pre mě oveľa ťažšie. Takže a možno aj toto v tom hrá nejakú rolu, že je pre mňa dôležité sa dostať niekam ďalej.
0: No a máš pocit teda, že si dlouhý léta spíš si to nechtěla přiznat, nebo nechtěla si to přiznat veřejně, že seš opravdu introvert a že čerpáš energii prostě ze samoty a z nějakého klidu a snažila si to takzvaně jako přetáhnout přes závit nějakou hranou extravagancí a přiznala si to až teďka.
2: Vystupování na koncertoch.
0: No a tak to je trošku jiná disciplína, ale myslím jako, že chození mezi lidi a jinak takový to, že to člověk jako někdy si říká, hele, měl bych tam jít, měl bych tam bejt, protože něco, jo.
2: To je to, že si myslíš, že ti niečo ujde a potom tam ideš a keď sa na to fakt necítiš, tak zistíš, že fakt si mal byť radšej doma. Ale podľa mňa ja som si to neuvedomovala, ja som si prišla, že som divná a aj niektorí moji kamaráti to nechápali, alebo teda brali ma, že toto je taká moja podivná vlastnosť a potom som pochopila, že nie som divná, že len to mám trošku inak a Ale zároveň ma ľudia najviac inšpirujú, nabíjajú a najviac ma zaujímajú. Takže to je také, je to komplikované, ale nejak už poznám, čo potrebujem.
0: No tak to je každopádne dobře a na desce to je asi hodne slyšet, si myslím.
2: Áno, dúfam. Ďakujem.
0: Další vec je, že ty dlouhodobě žiješ v Praze. A až teprve teďka se rozhodla zpívat většinově česky, což je taky velký krok podle mě.
2: Ano, dokonce už tu máme i trvalé bydlisko a myslím, že mnohí posluchači, když se pozrú teraz na situaci na Slovensku, se velmi nedivia. A ano, zpívám česky, ale má to důvod a je to preto, lebo jsem většinu z těch českých pesniček písala pre divadlo a pre iné herečky a muselo to být v češtině a takisto aj pesnička Dala sem ti život, kterou jsme narvali na album, tak byla původně napísaná pro českou televiziu a seriál Děcko a česká televizia tiež chcela, aby to bylo po česky.
0: Dělalo ti to velký problém se tady tomu nebo přesvědčit se, že máš zpívat česky?
2: No, tak je to, uvedomujem si, že to môže znieť pre native speakerov bizarne trošku, pretože ten prízvuk mám asi brutálny a veľmi na ňom nepracujem, ale skôr bolo pre mňa zaujímavé, že ja som tu teda už 10 alebo 11 rokov, ale stále česky nerozprávam a ako zaujímalo ma pozorovať, ako ten mozog funguje v tom vlastnom jazyku a v tom, ktorému vlastne rozumieme, že rozumieme si navzájom, ale zároveň, keď chce niečo napsať, tak zrazu je to úplne iná práca, lebo my sme nemali ani českú gramatiku, ani som nebola v Česku na vysokej škole, takže nie som zvyknutá písať a bol to taký challenge. A myslím, že sa tam deje aj to, že ak je niečo trošku klišé, tak to až tak neslyším ako vy, keď ste native speakery.
0: No, já myslím, že to dopadlo dobře a nemusíš se vůbec
2: děkuju, vím, že nemůžeš říct pravdu, ale jsi moc hodný.
0: Já právě říkám pravdu, já můžu si říkat, co chci a když si to myslím, tak to řeknu.
2: Jo, promiň, tak jsem to nemyslela, ale vím, že chceš být milý, ale dobře, věřím ti.
0: Věř
2: ale věř zároveň si myslím, že ty dva texty, které jsem tam písala pro to divadlo, a to jsou ty Vařit, pračit a rodit a Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat, tak tyto texty, na nich jsem pracovala fakt precízně a čítala jsem si k ním veľa tu divadelnú predlohu, rozprávala jsem se o tom veľa s herečkami a snažila jsem se tam narvať ještě nějaké citace z knih, takže za tým textom si celkom stojím, protože ide mi velmi o ten obsah.
0: Ono by se mohlo zdát, že tu introvertnost svojí, jako, jak jsi říkala, že máš ráda lidi a ráda z nich čerpáš, tak ji samozřejmě nějakým způsobem musíš kompenzovat, musíš si to nějak vyrovnávat. A mně přijde, že jsi to tak nějak vyrovnala tím, že jsi tam pozvala docela dost hostů vlastně a tím pádem jsi si pozvala k sobě a tam asi odpadla taková ta věc, že jdeš mezi lidi a tam teprve někoho potkáš, ale už je jich tam moc, takže vlastně se s nima nedostaneš do nějakého hlubšího rozhovoru.
2: No,
0: je to takhle?
2: To bylo zaujímavé, protože všetci ty hostia jsou brutální introverti, protože každý z nich byl songwriter, alebo muzikant, alebo producent a bylo to velmi pekná práce s nimi, lebo spievajú tam so mnou aj iné songwriterky, například Nika, Veronika Boráková z Ostravy, která má svoj projekt jazzový a my jsme se stretli u mě doma a tam jsme, já jsem nahrávala ten spev jako zvukárka a takže jsme spolu strávili nějaký čas a takisto s Terkou Marečkovou, která je herečka v Brně a poznám ju z opery z Národného divadla Sternenhoch, kterou napísal Ivana Chera, ona tam spievala hlavnú rolu a strávili jsme spolu hrozně pekný čas a ještě k tomu je veľmi taká špecifická práca, že keď k vám príde niekto, kto spieva a vy ho nahrávate, tak v podstate to spievanie je taká najintimnejšia vec, kedy ten človek fakt sa hambí, stydí, je to také citlivé a ja som sa snažila, ako som bola na tej druhej strane na chvíľu, teda som ja nespievala konečne, tak som sa snažila veľmi im vytvoriť nejaké bezpečné, príjemné prostredie a chvíľu nám to vždy trvalo, kým sme sa osmelili a bolo to zaujímavé, taká psychologická práca trochu. Aj pre baby, myslím.
0: No a přes všechnu tuhletu samotářskou povahu, tak stejně s novou deskou vyrazíš na koncerty a vlastně i na těch koncertech bude dost hostů.
2: Ano.
0: Těšíš se na turné takzvaně znova?
2: Ano, robím to tak, že v ten deň si sa dosť uzavriem do seba a potom si poviem, dobre, a teraz idem byť sociálna a potom si to užijem a teším sa veľmi na všetkých ľudí.
0: No a co sa bude odehrávať na křtu? Protože tam asi bude dosť lidí, bude 30. září v Paláci Akropolis a budeš tam s kapelou, ale zároveň hosty budou Vojtík a Miaulau.
2: Ano, krst už je vyprodaný, za čo veľmi ďakujem všetkým, ktorí chceli prísť. A tým, čo chcú prísť a nemôžu už, tak budeme hrať ešte 18. března na Cargo Galerii na budúci rok. Ale teda tento koncert je taký malý festival, je to vlastne trojkoncert a Miaulau vydala nedávno fantastický album, volá sa Laura Jašková a ona vlastne najskôr sme ju všetci poznali ako basgitaristku a ona vyštudovala skladbu vážnej hudby na Vysokej škole muzických umení a teraz začala spievať. Píše hudbu už dlhšie a je to fakt mimoriadny talent a hrozne zaujímavá umelkyňa, takže a ona mi nahrávala na albume aj basu, aj gitary, takže to sa hrozne pekne spojilo a Vojtík je tiež jeden mimoriadne zaujímavý umelec zo Slovenska, ktorý sám píše hudbu a texty, aj si to sám nahráva, je to hrozne také svojské a originálne a som rada, že sa tam takto všetci stretneme. On bude hrať s klaviristom, Laura príde s kapelou a my tiež budeme hrať s kapelou.
0: No a další koncerty tady vidím, že budeš hrát některý s jenom v duu s klavírem, což je přesně podle mě, tak to definuje tu tvoji povahu. Tady máš kapelu a velký koncert, vyprodaný křest, ale pak jedeš hned na to, jedeš do Tábora, kde budeš v duu s klavírem a takhle se to prostě
2: skáče
0: vlastně střídá.
2: Je to taký chaos trošku.

0: to, že musí sa pozerať do klavíra a hrať, tak je to také, že sa cítim hrozne, že to, že mám veľa pozornosti a nemám ju rada, ale nejak si, nejak s tým ufungujem, pretože vždycky si hovorím, že za tým je ten väčší zmysel a že chcem vlastne ľuďom zaspievať to, o čom píšem.
1: Když odhlídneme od koncertu k nové desce, tak ty samozřejmě máš za sebou i různé spolupráce s divadly a tanečnými soubory a tak. Čeká tě nějaká takováhle práce?
0: No, čakáme v únoru práce, na ktorú sa hrozne teším. Budeme robiť s Danielou Špinár v Mladej Boleslavi v divadle a Daniela napísala, prepísala Máriu Stuartovnu. Aha. Takže to bude super. Na to sa mega teším. A inak sa snažím okrem toho venovať, snažím sa vyhradiť si nejaký čas na to, aby som mohla písať zase pesničky, pretože keď robím to divadlo alebo filmy, tak tá moja hudba vlastná a vlastná tvorba trošku ide stranou a smerujem k miernemu vyhoreniu. takže som na budúci rok zobrala zatiaľ iba jedno divadlo a inak sa chcem sústrediť na katarziu trochu.
1: To znamená, že bychom se mohli v brzké době dočkat další desky?
0: Dúfam, ale už to asi nebude taká megalomania. Vidím to tak, že to všetko urobím sama doma.
1: No dobře.
0: Aby som teda zase mohla být sama.
1: My jsme už na konci rozhovoru, musíme se rozloučit. Pojďme teda jenom prakticky říct, co tě čeká a kde tě fanoušci můžou vidět.
0: Tak prosím vás, môžete prísť do Olomouca, Ústí nad Labem, Ostravy, Tábora, do Doubíc, dúfam, že do Brna, dúfam, že som na nič nezabudla a Slovensko nebudem spomínať, lebo to máte ďaleko a budem hrozne rada, ak prídete.
1: Dobře, tak ja přeju, ať se koncertům i nové desce daří a děkuju, že si za námi přišla.
0: Ďakujem veľmi, že ste ma prijali.
1: Kdykoliv.
0: Hezký deň všem.
1: Tobie taky.
0: Dík.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Stavební Deck přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Deck platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na deck.cz.
5: Palác Akropolis a Rádio Jedna vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Reklama na Radio 1.

každou noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a v ločkám je fuk, co se stane.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domu.

Posloucháte Rádio 1 a právě se nám rozjela píseň King of Sweden od Future Islands a ještě pro pořádek. Před chvilkou jsme slyšeli Zrní a novinku Love You, Love You, předtím Taliro, Caterpillar a nebo Květach, Přesila a na featu kapela Past.

Dohrála Billy No Mates písnička The Test z její desky, která je vyšla v roce 2025 a jmenovala se Metal Horse. A teď se na poslední tři věci, které se vejdou do mojí dnešní směny, podíváme na belgickou scénu. První si zahrajeme píseň Differences Aside od projektu Loverman, pak si dáme kapelu Millionaire Body Experience Rebby a pak si dáme projekt Magnus a jejich opus Assault on Magnus. A pak už se vám bude jmenovat Klárka Nemravová. Mějte se moc hezky, můj tracklist už visí na stránkách Rádia 1 a uslyšíme se v neděli v poledním klidu. Tak se mějte moc hezky. Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Blockhead, Proletér a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Reklama na Radio 1.
15: Ahoj.
16: Hoj.
15: Radio 1.
16: Ahoj.

15 hodin 5 minut posloucháte Rádio 1 na frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci a 100,2 v Českých Budějovicích. Nebo celosvětově přes stránky www.radio1.cz a nebo celostátně v síti DAB. Dneska máme středu 23. září roku 2026. A krásný zbytek odpoledne vám od mikrofonu přeje Klára Nemravová. Budu tady s váma až do 18. hodiny, kdy mě vystřídá pořad Spammers. No a dneska vás ještě čeká jedna soutěž a v 17 hodin si budeme povídat o 15. ročníku festivalu Film a architektura, který má letos motto Byt či nebyt. A naším hostem bude kurátor Václav Ševčík.

před 35 lety nastal takový fenomén, kdy během 48 hodin vyšlo několik zásadních desek. A jednou z nich byla i Screamadelica od Primal Scream. No a skladba Loaded začíná zásadní otázkou, která myslím definovala život v 90. No jinak 23. září před 35 lety vyšla ještě Tromplemont od Pixies. No a hned 24. září to byla Nevermind od Nirvány, Blood Sugar Sex Magic od Red Hot Chili Peppers a Low End Theory od A Tribe Called Quest. No a my si teda od nich pustíme skladbu Jazz We Got na Rádiu 1. Just what is it that you want?

0: Station.
1: Reklama Rádia 1.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
11: Reklama na Radio 1.

0: Bono vydal novou desku, která se jmenuje Distance and Static. Toto byla skladba Youth Fountain, ve které hostuje zpěvačka Nilüfer Yanıya. Jinak jiný single z této desky byl nasazen jako novinka do hitparády Rádia 1, ten se jmenuje Talk to Me.
1: Chcete ještě něco dodat?

Ian Schickel a skladba Director No. 3. Novinka nasazená do velké sedmi včera večer. A po Flexovi si dáme Arletu, skladbu Day by Day z desky Toxic Rodeo a v této skladbě taky hostuje Bad Boy Berlin.

0: Soutěž Rádia 1.
1: A máme tady soutěž, ta se týká bratrského duo The Lemon Twigs. Zlaté roky jsou ty, které si sami pozlatíme. Bratrské duo The Lemon Twigs hraje velmi vlídné písničky, které trochu jako kdyby R.E.M. tvořili v 70. letech. Troška glam pop rocku, troška citlivého písničkářství, obětí Beatles a Beach Boys. Nové album Look For Your Mind vyšlo v květnu na labelu Captured Tracks. The Lemon Twigs vystoupí 29. září v klubu Bike Jesus. No a vy v této soutěži můžete získat dva vstupy na koncert na 29. září v Bike Jesus. A já se ptám, The Lemon Twigs získali řadu hudebních legend. Který z těchto umělců veřejně vyjádřil obdiv k jejich tvorbě? Za A. Elton John, za B. David Bowie a za C. Paul McCartney. Takže která hudební legenda vyjádřila veřejně obdiv k tvorbě The Lemon Twigs? Za A. Elton John, za B. David Bowie, za C. Paul McCartney. Volat můžete teď na číslo 210-323-919, ještě jednou číslo 210-323-919. Pokud správně odpovíte, dva lístky na koncert jsou vaše.

0: Raden, haló? Haló?
1: Olda.
0: Ahoj. Povídej.
1: Ahoj. Je to Paul McCartney?
0: Není to Paul McCartney, bohužel. Tak jo, tak zkus někdy příště. Tak jo, ahoj.

0: Rádio 1, haló?
1: No, Milo, ahoj.
0: Ahoj, Milo.
1: Já bych si tipnul, že to je David Bowie.
0: No, možná jako ze záhrobí, veď? Tak jo. Tak příště, jo? Tak
1: Leda.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Haló, Rádio 1?
2: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj, Petře. Tak povídej.
2: Tak, já mám pocit, jestli to není Elton John.
0: Je to Elton John.
2: Tak jo, já teď... Super.
0: Takže ti gratuluju, no tak. Vyhrál jsi lístky na koncert, tak si ho užij a ještě prosím zůstaň napřímo a ti řeknu, jak se k ním dostaneš, jo?
2: Děkuju,
0: ale díky
2: ahoj.
0: Za zavolání. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem H.

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Ledbyer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Fawn. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Fontaine's DC a single z chystaného alba Dopamine Chamber, který se jmenuje Marianne, a první místo velké naší hitparády z minulého týdne nám právě dohrála na Rádiu 1. Ještě předtím jste slyšeli nový single od dánského producenta Trente Moller, skladbu Terrified. Ten zase chystá desku na 13. listopadu. Následovat bude novinka od M83 jménem Blister Sunrise a pak se ještě můžete těšit na novinku od Charlotte Aguiery a Bolise Bubula.

16:15 je tady kulturní servis, repríza jeho druhé části. A dneska máme středu 23. září. A kam můžete na koncert, nebo kde můžete tančit? Čítárně Unijazz proběhne koncert Sisa nebo Libuna a Space Holding o 20 hodin v Rock Café dneska. Tam budou od 19 hodin hrát Facing Violence, Fair Enough a After Party JV. Jazz Doku se dneska koná z té výročí Johna Coltrana od 19 hodin a v Bike Jesus bude hrát Klan 404. Z vybraných kin tu máme následující. Edison Film Hub uvádí v 17:30 film Poslední z nespravedlivých. V kině Pilotů dneska můžete vidět v 18:40 Opuštěný a ve 20:20 Pozvání. Kino 35 uvádí v 17:30 film Osamělý vlk, ve 20 hodin Milovník, ne bojovník. V kině Dlabačov můžete vidět v 18 hodin film Rose a ve 20 hodin Dokonalý den. Kino Aero a kino Bio Oko uvádí ve 20:15 Milovník, ne bojovník. A kino Světozor uvádí stejný film ve 20 hodin. Další na řadě jsou divadla. Divadlo v Celetné uvádí představení The Increased Difficulty of Concentration od 19:30. V divadle Ponec můžete vidět představení Budiš světlo od 19:30. Ve Švandově divadle proběhne představení Dívenka na trampolíně od 19 hodin. V divadle Minor můžete v 18 hodin vidět představení Pes paličák.

Jednotka 78 uvádí Start v 19.30, Azyl 78 má dneska na programu Mou vlast v 19 hodin, v Divadlo v Dlouhé uvádí Golema od 19 hodin, v Divadle Komedie můžete dneska vidět Lenku Wagnerovou a kompany s představením Panoptikum, začátek 19.30, Divadlo D21 uvádí Tracyho Tigr od 19.30, v Divadle pod Palmovkou můžete vidět představení Pustodonu k maturitě od 19 hodin a Studio Rubín uvádí Pravidla úklidu v 19.30 a Divadlo Bravo, tam dneska můžete vidět Losers Cirque Company s představením Cizinec, začátek 19 hodin. Ostatních akcí, tu máme Sektor 9 na Smíchovské náplavce, tam se dneska od 19 hodin koná uvedení dvou nových debutových knih nakladatelství Adolescent. A na Rádio 1 uslyšíte v 18 hodin pořad Spammers, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop Desku Real Time od Richarda Spavena, v 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova Koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Bloghead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Reklama na Radio 1.

anglický písničkář jménem Fink vydal letos v červnu desku The City's Coming to Raise It All, z níž jste právě slyšeli skladbu Memories, Memorize Your Senses, a Fink přijede do Prahy 5. října, ho uvidíme v Meat Factory. No a po Finkovi si dáme Daughter a skladbu Not Enough.

Už tuhle středu 23. září proběhne speciální vysílání pořadu Soundbomb. Double J slaví 20 let působení na Rádiu 1. Pozveme si hosty, probereme s nima aktuální hudební témata a zazní série live setů. Od 10 večer Soundbomb, Rádio 1.

Matt Berninger vydal teďka 18. září EPčko jménem Type It Up, z něj jste právě slyšel skladbu Ask for Water. Jinak skladba Martiny Mefazo je zrovna na 7. místě hit parády. Tohle už je skladba Easy Rider od sympatického projektu jménem Untitled, v závorce Halo.

Cold Meat Party a skladba The Current na 8. místě Velké sedmi ze včerejšího večera. Na 2. místě se umístila slovenská kapela Berlin Manson s novým singlem Radikalizace a mládeže, kterou slyšíte právě teď.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

0: 17:01, posloucháte Rádio 1. Na Rádio 1 dohrává písnička This Town Ain't Big Enough for Both of Us od Sparks. No a o bydlení a architektuře bude řeč v následujících minutách, neb si budeme povídat o festivalu Film a architektura, který proběhne teď v Praze, v Brně a v dalších městech v Čechách od 30. září do 5. října. Je to 15. ročník a letošním motem je byt či nebyt, což je zásadní, naprosto zásadní otázka všech, nejenom mladých. No a už ve studiu vítám kurátora festivalu Film a architektura, pana Václava Ševčíka. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak proč jste si, nebo jako, co vás vedlo si se věnovat tady tomu v tématu byt či nebyt letos na Film a architektura?
1: Jak jste zmiňovala, tak je to takový dost palčivý téma. Říkali jsme si, že už na to přišel čas, ale tam vždycky vlastně, když se bavíme o těch tématech, že jsem chtěl říct, že vlastně tohle je téma, který už klidně jsme mohli řešit pár let zpátky, že to není nic, co by tady jako nebylo, ale jednak se na to díváme z toho architektonického hlediska, jako jaký jsou momentálně trendy v bydlení, že neřešíme jenom jako tu krizi a vlastně jako špatný aspekty toho, ale vlastně se snažíme spíš jako i inspirovat, ale samozřejmě pár jako depresivních filmů a filmů, který nějakým jako investigativním způsobem jako zkoumají to téma a proč k tomu dochází, tak tam určitě taky je.
0: Uh-huh. Tak na co se můžeme letos těšit, na který filmy?
1: Když jsem vlastně o tom začal mluvit, mě hodně baví film a na něj se těším se na tu diskuzi, i když je o architektuře jenom tak trochu, a to je film Changing Lanes. Jehož iniciačním bodem vlastně bylo to, že na jedné specifické obří křižovatce v New Yorku každý asi měsíc nebo každé dva měsíce umírá jeden cyklista. A je to jako daný tím, že tam je prostě moc pruhů a jako řada lidí, která to analyzovala, odborníků, tak se shodovala na tom, že přesně ví, proč to tak je, a domluvilo se s městem, jak se to předělá, ale samozřejmě do toho klasicky přišli developeři, kteří s tím měli nějaký jiný záměry, a vlastně ten film popisuje jako ten boj vlastně nějakých aktivních občanů s těmi developery a bývá to tak, jak to tak běžně bývá s těmihle příběhy. Mm-hmm.
0: Já teda řeknu, že vlastně jsou různý témata, ve kterých jako jsou uvedeny různé filmy. Ty témata jsou inspirace, Archie Shorts, to jsou krátké filmy, předpokládám, jo. Přesně, který si kladou otázku, a kde teda budeme bydlet. Ikony,
1: tam když jsme v rádiu, tak rovnou řeknu, že inspirace pro ty Archie Shorts, pro ten název bylo vlastně jeden song od Berlin Manson, myslím, aha, je kde teda budeme bývat, boy, nebo něco podobného, říkali jsme si, že je to dost trefný.
0: Jo, tak to je hezký, trochu věděla, tak jsem to zahrála, ale já už jsem teď zrovna před chvilkou jsem hrál Berlin Manson, novou písničku, nevadí. Ikony, pak Naše město, to asi z téhle sekce bude ten film z toho Brooklynu, že jo?
1: Jo, přesně tak, to je, tu kurátoroval jeden vlastně Američan, kterého jsme přizvali, to každoročně děláme, že se snažíme z jiných festivalů zahraničních tahat vlastně osoby, který nám takhle jako guest kurátorujou jednu z těch sekcí, abychom trošku i šli za to naše vidění na to. Tohle je jeden z těch filmů. Přesně jo. Tak.
0: A ještě potom společně. Tak já bych se zastavila u těch ikon, protože celý festival otevírá film Stardust, že jo?
1: Přesně tak.
0: Tak něco k němu řekněte.
1: Je to vlastně film, který taky jde trošku mimo to téma. Vlastně je to filmový festival, musíme reagovat na to, co je momentálně za filmovou produkci. Mm. A tohle je rozhodně film, který tak jako, jakmile jsme ho viděli, tak jsme byli jako, musíme ho zahrát. Je to vlastně, jak nám režisér jeho několikrát zmínil, tak ho vůbec nechce promovat jako architektonický film, protože to je jako film o lásce a o dvou jako velkých osobnostech, a myslím si, že je to hodně o boji, protože je to teda o Robertu Venturim a Denis Scott Brownový, kteří jsou oba dost známí architekti, ale jak to tak v té době bývalo, tak ona měla vlastně během té kariéry mnohem víc problémů se nějak prosadit než on. Největším ukazem toho je, že vlastně takový jako architektonický Oscar nebo největší cena, co můžete dostat, je Pritzker Prize. A vlastně z nevysvětlitelných důvodů dostal Robert Venturi tuhle cenu a ona ne, i když je běžný, že tuhle tu cenu dostává jako dvojice mužů samozřejmě, takže...
0: Já jsem koukala na trailer a tam je vtipný, že ona vlastně jako doteďka ho tak jako musí poopravovat.
1: Jo, tam přesně to je jako skvělá poznámka k tomu.
0: Oni už jsou hodně staří, takže...
1: Jo, že tam ta dynamika je dost vlastně zábavná, že je vidět, že to je jako láskyplný, ale zároveň přesně...
0: Fajn, tak co tam ještě něco z těch ikon, tam můžeme to...
1: Jo, určitě bych doporučil film Construction Site, což je vlastně o stavbě nebo přestavbě jednoho kina v centru Paříži podle návrhu Renza Piana, což je taky jeden jako ze star architektů. A vlastně se tam na tom ukazuje takový ten klasický příběh, on přijde s nějakou jako obří vizí a pak se to... doschází s tím, že vlastně ta realita je dost jiná a když tam pak ty jednotliví dodavatelé mu vysvětlují, proč tohle a tohle tak nemůže být, tak vlastně tam dochází k docela jako vtipným situacím.
0: Skvělý, pak tam teda, můžeme už posunout
1: jo, někdo, určitě,
0: tak posuňme se k našemu městu, byste zmínil ten film o Brooklynský křižovatce. Já bych ještě zmínila teda toho Johna Wilsona. To si myslím, že bude zajímavý, Dějiny betonu.
1: Jo, to je skvělý film. Já doufám, že někteří lidé, nebo já, když jsem se o tom bavil s lidmi, tak vlastně spoustu lidí, když třeba vůbec neznají ten náš festival, tak znali jméno Johna Wilsona, protože on udělal docela takovou jako známou sérii na HBO, jak na s Johnem Wilsonem právě. A no, ten film, jako na to, že je dokument, tak je to za mě jedna z nejzábavnějších věcí, co jsem viděl. Myslím, že od toho diváci dostanou úplně něco jiného, než čekají, ať už v dobrým nebo špatným, protože ten beton je fakt jenom jako nějaký iniciační bod jako věcí, co se mu vlastně dějou v průběhu toho, když on to natáčí. On prostě chodí po městě s kamerou a no, začátek je beton a jak vzniká, jak moc jako zasahuje do životů a dostane se někam úplně jinam.
0: A o betonu tam ještě bude jeden film určitě, že jo?
1: Jo, určitě jo. Já teď vlastně nevím, kam míříte, ale určitě vždycky o betonu je toho spoustu.
0: No, já teď mě se úplně vytratilo název toho filmu z toho programu, ale vím, že jsem tam, když jsem se projížděla, co tam všechno
1: jo,
0: bude.
1: Jo, vlastně, já už vím, je to film v cítění do betonu.
0: Jo, to jsem myslela.
1: Který, mě napadlo vlastně, všechny jsou de facto o betonu, ale jo, tady je to vlastně i v názvu. To je taky skvělej film, natočil ho vlastně, myslím, že profesor už to je, on na tomhletom tématu vlastně nějak založil i svoji vědeckou kariéru a ten film je nějakým vlastně výstupem, že je to vlastně jako psychologický dokument o tom, který zkoumá, jak vlastně vyrůstání a bydlení v panelácích a v bytech jako ze sovětské éry, jaký to mělo vliv na lidskou psychiku a jako vyrůstání, protože to je jako značný a figuruje tam v tom filmu jako řada umělců a jako dalších lidí, kteří vlastně mluví o tomhle tom a snaží se to i nějak právě umělecky stvárnit, je tam zajímavá, je to celý jako animovaný jsou to vlastně rozpohybovaný takový jako akvarelový obrazy.
0: Mm-hmm, to zní zajímavě. No, pak se přesuneme k sekci společně, tam mě zaujal ten film o komunitním bydlení, ten nizozemský film, což je Cesta ke společnému bydlení, myslím, se to
1: jo,
0: jmenuje.
1: Jo, je to tak.
0: Tak něco k němu řekneme, nebo ne?
1: Jo, určitě k němu něco řekneme. O tomhle filmu určitě moc rád mluvím a byl bych rád, kdyby to pro někoho byla nějaká inspirace a že by tady třeba vzniklo něco takového v Česku, i když chápu a v tom filmu se vlastně zobrazuje, že to není jenom tak, ale je to vlastně o partě úplně obyčejných mladých lidí, kteří se potkají na párty a pak vlastně si vyzkoušejí, jaký je to společně bydlet a každý z nich má nějakou jinou profesi, nějaký jiný zkušenosti, tak toho využijou a domluví se, že vlastně zkusí oslovit banku, zkusí oslovit investora a vlastně zafinancovat jako první fakt vyloženě jako komunitní bydlení v Amsterdamu, kde momentálně jako je dost, jako všude jinde v evropských metropolích prostě najít bydlení, takže ukážou, že tohle je nějaká cesta.
0: Mm. Akorát pak je prostě otázka, jak ty lidi spolu dokážou žít, no, to je...
1: Jo, to je tam je přesně tak a je to jako vidět v tom filmu, tam oni tam vždycky jako mají Skype cally a

0: jede, protože jeho festival, který on organizuje, se koná hned potom, ale bude mít nějaký online úvody a budeme tam mít teda tenhle ten Kyle tam nebude, ale budeme mít spoustu hostů třeba u toho vlastně společného bydlení, jak jsme se teď bavili o tom filmu, a tak bude režisér, který ale není nikdo zvenku, kdo by to natáčel, ale je to přímo člen té komunity, takže si myslím, že v tomhle je to zajímavý, že často se vlastně člověk baví jako s někým, kdo to jenom jako observuje, ale tady vyloženě to bude člověk, kterýho se lidi budou moc zeptat, jako
1: jaký to je, jasně.
0: Přesně tak.
1: Jak se to dělá a jaký to je.
0: Přesně tak.
1: Jasně. Tak z té inspirace ještě chceme něco zmínit, nějaký ještě další film, nebo už to necháme, že si to lidi musí najít a vybrat?
0: Asi to necháme, ale ještě mě napadá z té sekce Naše město, bych ještě chtěl doporučit film Síla Sila, anglicky Silo and Us, který taky se trošku odbočuje od toho téma bydlení, ale vlastně s ním nějakým způsobem souvisí, že tam je to taky takový tradiční příběh, že uprostřed jednoho maličkého dánského města stojí obří silo, který vlastně všechny, zvlášť jako starší obyvatele, štve a chtějí, aby ho město srovnalo se zemí, a už to vypadá, že se tak stane. A pak v jednu chvíli do toho města přijede jeden známý umělec a ten jim vlastně navrhne, že by se to dalo použít pro nějakou uměleckou intervenci a že by on rád se svým týmem celý to silo přetvořil. A vlastně tam ten film sleduje nějaký jako vyjednávání těchhle dvou stran a snaží se přesvědčit to město, že by to pro ně jako mohlo mít pozitivní vliv, protože to město je prostě jak tady Karlovy Vary, má stejné statistiky z toho, že každý rok z něho odchází spoustu mladých lidí, vlastně to město se vylidňuje a tohle je nějaký point toho, kdy mají šanci vlastně zvrátit osud toho města, ale samozřejmě se s tím můžou nést i nějaký negativní vlivy a tak.
1: Jo, já teda ještě zmíním, že spolu s filmovým festivalem proběhne od 1. do 6. října 16. roční festival Dance architektury, který také má letos téma bydlení, nese podtitul Bydlím tady sem. Máte z těch hostů ještě chceme někoho zmínit, nebo ne?
0: Ne, ale určitě přijďte na obě tyhle ty akce, myslím si, že to má nějaký, že obojí má něco do sebe, že ty filmy vlastně jsou schopný nějakým jako komplexnějším způsobem pokrýt to téma, že a ty procházky na dní architektury, tak tam vlastně spíš, jak jsem ze začátku říkal, že tam je nějaký ten architektonický pohled, že tam se můžete podívat do nějakých nových realizací a tak, ale vlastně no, tu problematiku třeba ty filmy dokážou jako líp zpracovat a člověk tomu má nějakou jako velkou
1: vlastně
0: vizuální...
1: Na stránkách filmarchitektura.cz je veškerý program. Člověk se může podívat i na trailery, které jsou jako... To, co jsem viděla já, tak mě všechno bavilo, musím říct. Ve kterých kinech se to bude probíhat festival?
0: Jsme ve dvou pražských kinech, je to Kino Světozor a Edison Film Hub, který je přímo na Jindřišské, a pak v Brně promítáme v kině Art na Fakultě architektury, nebo třeba ve Vile Tugendhat, kde si vlastně můžete jako užít tohleto spojení, podívat se do nějakého zajímavého baráku a tam vlastně v tom Onyxovém sále, který sám o sobě je dost zajímavý, tak se ještě podívat na film, že mi vždycky posílají z Brna organizátoři fotky, jak se to tam leskne ten obraz na těch stěnách, takže doporučuji nějaký takovýhle zážitek.
1: Dobře, tak program je na stránkách, festival probíhá od 30. září do 5. října. Ještě zmíním, že pokud byste si chtěli prověřit svoje znalosti o brutalismu, tak proběhne The Big Brutal Quiz v kavárně na Boršově 2.10. No a já myslím, chceme ještě něco dodat, nebo už jsme všechno řekli?
0: Já doufám, že jsme to všechno řekli, určitě přijďte, doporučuji za mě návod, jak nějakým způsobem užívat ten program je určitě nechoďte jenom na filmy, kde figurují nějaká jako známá architektonická jména, i když jsem tady vlastně lákal na některé z nich, protože naopak ty jako malé filmy za mě jsou ty Jsou ty občas nejzajímavější.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Nový singl od Om Square, Hidden in the Rhythm. No, Om Square slaví 30 let na scéně a 10. listopadu vystoupí v Roxy. No, další pozvánkou na stejný měsíc do Roxy je na 18. listopadu, kdy vystoupí Color Factory, který se vlastně u příležitosti 30. výročí filmu Šeptej dali znova dohromady. Toto je skladba Gauguin.

CD Nonstop. Londýnský bubeník a producent Richard Spavin patří už po dvě dekády mezi originální osobnosti jazz fusion scény. Jeho třetí solové album Real Time z roku 2018 ze značky Real World obohatil s ním vokálem Jordan Rakey a vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

17:49. Nejvyšší čas se rozloučit. Moje jméno je Klára Nemrovová a můj dnešní playlist je vám k dispozici na stránkách Rádia 1 už tuto chvíli. Toto byla skladba I'm in Love od Andyho Billa, Doug Ellison a Michael Rother. No, pořád Spam Rosu se na vás chystá. A já se budu těšit na slyšenou zase ve středu za 14 dní v 15 hodin. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví. Poslední věc, kterou vám dneska pustím, se jmenuje Doing the Unstuck od The Cure. Tak se mějte. Čau!

0: boy.
1: Reklama Rádia 1.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.pragartweek.cz.
11: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdurba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdurba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
14: Reklama na Radio 1.

Mabuhay, posloucháte dneska, teda takhle, právě je 6 hodin a posloucháte pořad Spammers. Doufám, že váš oblíbený. Dneska zase bez Paulíny. Malej lore, Paulína právě odjela na 3 měsíce na Love Island. Takže nechám vás už potom jako je přemýšlet, jestli jako soutěžící nebo něco jako jinýho, ale teď je pryč, takže teď mě tady budete poslouchat samotného. A právě nám dohrála písnička The Bird, Story of the Teeth, příběh zloděje. A tahle ta písnička už je taková, no, starší, 3 roky, pěkně uzrálá, jak prostě taková ta gouda, co prodávají v lokále. A když už jsme u toho uzrálýho, tak bych nám tam, nebo zajet bych to něčím trošku fresh a to novým singlem od kapely Nation, Trouble Walks. Tak ho tam rovnou pustíme. Já nejsem dobrý na ty intra. Let's go.

právě jste slyšeli kapelu Rail, která vás doufám potěšila svojí takovou electronic lo-fi chill hudbou. Doporučuji poslechnout, mezi další známý tracky patří třeba Lifeline, Fireflies nebo Set to You. Teď doufám, že jste to užili. Teď bych to trochu rozjel jakoby mým novým TikTokovým objevem s zpěvačkou MM99. Popravdě tohle je první věc, co jsem od ní slyšel. Docela to miluju. Je to taková snowstripper zvomáčka, ale to teď vrčí. Takže let's go, trochu to rozjedeme.

Oh yeah. Právě nám dohrál elektronický masterpiece od Kelly Osbourne, One Word. A když už jsme u těchhlech electronic masterpieceů, tak se dáme další. A to od francouzský DJky a producentky, podle mě, která patří jakoby za mě 100% mezi jakoby nejvlivnější postavy elektronické hudby posledních jakoby 3 dekád, I guess. A to je Miss Kitten. A pustíme si song Troisième Sexe, což znamená třetí pohlaví. A určitě to všichni znáte, na tuhle písničku Matala Song, tak bylo udělaný jako několik různých coverů a hodně lidí to použilo. Ten lyric. Trvá to dlouho, asi 5 minut, ale je to geniální, to zvládnete. Posloucháte Radio 1 a Miss Kitten Troisième Sexe.

0: yeah. A když už jsme byli u toho pohlaví, tak teď tam dáme něco sexy.
1: Yeah.
0: Aisha Erotika, Blue Monday.

0: Oh yeah. Právě nám dohrála Aisha Erotika, Blue Monday, cover od New Order. Doufám, že vás tenhle ten song taky tak rozparádil jako mě a na uklidnění bychom si tady mohli pustit pár reklam. Co vy na to? Posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tripopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 v Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
5: Se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trance, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
11: Reklama na Radio 1.

0: Oh yeah. Já vím, že jsem docela tlačivej ohledně Cyberpunk 2077 soundtracku, ale Konrad Old Money a D&E Go Blaze, tak to je jeden z mých nejoblíbenějších. Tak když už jsme ale u toho repíku, Paulína mi poslala jeden tip na parádní repík, je německý, Fräuleins, nebo jak se to říká, a od Franz One, já nevím, jestli můžu říct One, ale je tam jako napsána jednička zatím, já teď nevím, jak se německy řekne jednička. Ale název songu vím, ten je Ten von Ten, což znamená Ten out of Ten, a jednička se řekne Eins. Eins, zwei, drei. OK. Takže teďkon zahraje další repík. Franz Eins, Ten von Ten. To má hodně ráda čísla, to já ne. Posloucháte Rádio 1 a... Let's go. OK, tak ne. We have some trouble issues. Teď vám asi nic nepustím, protože se mi normálně pokazila myš. Máme nějaké technické potíže, což mě teda docela trigruje, ale to vůbec nevadí. Naštěstí mě se jazyk nezastaví, takže si můžeme povídat dál. Dneska je 23. září 2026, je středa a svátek má nikdo jiný než Berta. Znáte nějakou Bertu? Já ne. Já jsem popravdě nevěděl ani, že jakoby existuje jméno Berta, abych vám řekl pravdu. Já jsem si myslel, že to je třeba Alberta. Ale, no, to už by nám mohla začít fungovat ta myšcu. Nechce se jí. Já miluji technické problémy ve studiu. To je jedna z mých nejoblíbenějších věcí tady. Už teď nevím, jak to řešit a začíná být lehce nervózní. Takže se nám dost... Myši se nechce, což je teda hodně zvláštní, protože jakoby tady funguje podle mě už tak jako 15 až 20 let. Ale vůbec jí nechce fungovat. No, tak si můžeme povídat. Paulína nám odjela na Love Island, což mě teda vlastně docela mrzí, protože vlastně 3 měsíce tady teďkonc jakoby budu sám, což jako absolutně nevím, jak zvládnu, kor jestli ještě budu mít víc, jakoby teda byl s technikou. Ale doufám, že se máte hezky. Furt nám to nefunguje. Já mám vlastně docela radost, že dneska jsem se sem přivedl do studia svýho kolegu z vlastně z mojí normální práce, který je vlastně můj technický poradce right now. A možná mi tu myš zvládne opravit. Bohužel zatím ani jemu se to nedaří, což vlastně mě už začíná ještě víc regulovat a začíná se mi dokonce potit čelo, což se mi děje vlastně jenom v situacích, kdy začínám být fakt velice nervózní. Taky se vám to děje. Já se vlastně nepotím nikde jinde na těle, než na tom čele. Hodně lidí se třeba potí v podpaží nebo mezi prsama, ale tam se mi to neděje. Vždycky se mi to děje jenom na čele. Takže tak. Ale, no, myš nám nefunguje. Měli bychom možná zkusit to vyřešit nějak trochu jinak. Ale bohužel, já nemám ani jednu baterku a absolutně nevím, jak to zvládnout. Takže uvidíme, zkusíme připojit druhou myš. Wow, já vlastně zjišťuju i teďkon, že vlastně sám to vůbec nezvládám. Kdyby tady aspoň byla ta Paulína, mohli jsme aspoň back and forth, aspoň, jako aspoň trošičku společně jakoby mluvit, ale bohužel to nám nejde. Neumíte někdo s myšma? Asi ne, co? Teď nám se někdo píše. Tak můžeme číst vaše komentáře, to mám docela rád. Zkuste to ovládat. Někdo nám nosil, zkuste to ovládat klávesnicí, that's so funny. Zkusili jsme, ale zkusil, prohrál, ale vlastně opravdu prohráš, až to potom, co přestaneš zkoušet, right? Tak to nám moc nefunguje, to mám radost. Tak já vám zaspívám. Vlastně nikdo neví to, že vlastně jsem dřív chodil na zpívání až po tom, co jsem zmutoval. Tak jsem vlastně chodit přestal. ale... Slyšíte to cvakání? ASMR? Ani klávesnici nám to ovládat nejde. Moc děkujeme za tips and tricks. Ale bohužel to nefunguje. Tak vyzkoušíme ještě jeden klik, jedno kliknutí, třeba tohle. Ne, to taky nejde. No, lidičky a zlatíčka. Kdyby mi se chtěl někdo přijít jakoby pomoct, tak budu moc rád, protože zatím jakoby jsem absolutně v nesnácích. Možná víte, co by bylo fajn, kdyby jakoby lidi víc dělali věci na baterky. Kdyby lidi víc dělali věci na baterky, tak to znamená to, že máte jakoby víc věcí na baterky a můžete vlastně z té věci, kterou nepoužíváte, a je taky na baterky, ukrát tu jinou baterku, kterou použijete do té věci, která na baterky je a nefunguje. Ale tam... Tyjo, klávesnice tam mám fakt pšenka nepokvete. Oh, I'm slowly losing it. Tak, no, nic. Jinak, to bych chtěl taky ještě vlastně říct. Dneska je vlastně taková zvláštní věc. Můj kamarád Renato Salerno, určitě ho všichni znáte, hudební génius, který se rád inspiruje 80. léty ve svých věcech. Tak dneska vystupuje ve finále pěvecký soutěže v Hard Rock Cafe. Že by se nám to rozjelo... Je, nerozjel. No nic. Takže vystupuje právě v Hard Rock Cafe. Všichni přijďte podpořit, protože se tam bude i hlasovat a já doufám, že Renátu vyhraje. Ty ostatní dva ani neznám, ani je znát nechci. Ale Renáta jo. Takže kdo by měl dneska čas od 8 hodin večer Hard Rock Cafe, určitě tam zajděte. Určitě hlasujte. A přijďte hlasovat. A přijďte na pivo. I když teda v Hard Rock Cafe, teda musím říct, že jsem tam byl naposled, tak to Hard Rock Cafe pivo stojí třeba kilo, což mi teda přijde jakoby v kor v České republice docela zlodějina. No. Ale já už bych vlastně docela chtěl jakoby pustit nějakou písničku. Lidičky. Ale vůbec se mi to nedaří. Vůbec se mi to nedaří. Já se vám strašně omlouvám. Dnešní show je fakt... P-O-J-E-P-E-P. Tak, zatím nám to pořád nefunguje. A, ještě mi spadlo tohle. no nic, no. Tak se tady budeme pokoušet prostě dneska. Je, takže vlastně za 18 minut už nám končí show. To mám radost. Takže se budeme dneska jenom povídat. Takže vlastně, víte co, já vám jakoby přečtu celý ten setlist, který jsem chtěl dneska hrát. Jestli někdo řídíte... tak doufám, že se vám líbí můj hlas a dávejte pozor na cestu. Vlastně po tomhle, co dohrálo, tak by měl zahrát nejlepší song na světě, což je vlastně DJ G2G, který má vlastně ještě jeden projekt hudební, který se jmenuje Beverly Hills Mom, který jede dost takový elektronický Ibiza kind of tracky. A tady ten track je naprosto geniální. Jmenuje se Demo, a $20 AliExpress Wick, Crackpipe and a Dream. A já bych vám ho hrozně chtěl pustit, ale bohužel vám to nepustím. Protože ani klávesnice, ani myš nepůjde. Ale doporučuju se to mega pustit, protože jedině kvůli tomu... Oh, vlastně to je vlastně docela pravda. To mi nikdy došlo. Teď tady někomu pípá SMSka, kdo to byl. Vypněte si telefony. Můžeme to vlastně docela pustit takto. Vlastně, že nás to vůbec nenapadlo. Vlastně mě to vůbec nenapadlo. Děkuju moc. Jakoby fakt, jakoby možná si sem vždycky budu brát někoho k ruce na techniku. Protože máš SoundCloud? Máš SoundCloud. Tyjo, technický kolega má i dokonce i SoundCloud, což jsem absolutně nečekal. On, ale pozor, zase, abych to zase, ne, to nestahuj. Abych mu zase jakoby nekřivdil, jo. On jakoby dokonce DJuje. To je pravda vlastně. OK. Já mám docela radost, že vlastně teď jakoby nám nefunguje myš, protože vlastně se tady můžeme předvést mého kolegu Avečko, který DJuje. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, čau.
0: Adame, prosím tě, ty DJuješ, že jo? Nebo jsi vlastně jakoby začal teprve, nebo... Neděláš to úplně dlouho, to bys kecal, ty bys řekl, že jo?
1: Třeba rok.
0: Rok je vlastně docela dlouho, to je 365 dní.
1: Je to trošku díl.
0: OK, takže třeba 375, 387.
1: Jo, řekl bych, že jsem hrál třeba 15krát.
0: To je docela dobrý, to jo. No ale teďkonc, kdybyste náhodou nikdo neměl v pátek co dělat, tak tenhle ten technický kluk, tak hraje teďkonc v klubu Bokaný, který jsem actually zapomněl, že existuje. No, úplně nezapomněl, to bych zase úplně kecal, protože jsem tam byl asi před měsícem a zlískal jsem se tam. A mami, doufám, že to neslyšíš. Doufám, že jsi to vypla. A takže jakoby tam bude hrát od kolika jsi říkal?
1: Od 11 to začíná. Tak.
0: A ty tam budeš hrát nějak od jedný, ne?
1: Od jedný. Mhm.
0: Jakoby bejt váma, tam přijdu až v tu jednu. Jo, ono jakoby ten, jakoby Buccaneer podle mě není úplně klub na to, aby si tam sednul a jakoby čekal na to, než začne hrát tvůj oblíbený DJ ABčko, ne?
1: Já jsem v Buccaneeru nikdy nebyl, takže to musí říct.
0: Ty jsi tam nikdy nebyl?
1: Ne.
0: Aha, ani před? Buccaneer vlastně na tom, že jo, ten je kousek od starém městě.
1: Viděl jsem ho teďka nedávno, když jsem jel kolem, mm-hmm. Tak jsem koukal jako po nábřeží, kde ten Buccaneer je. A jako je to trošku díra, ale myslím, že to k tomu jako patří. Vlastně k tady těm undergroundovým místům, dejme tomu.
0: Jo, mě hlavně hrozně štve, jak je to jakoby na lodi, tak já mám občas strach, když se dám jakoby víc jak jednoho panáka, že jakoby přepadnu, protože tam je kuřárna, že jo. Já nevím, jako, ty jsi tam vlastně nikdy nebyl.
1: Vím, že nahoře je kuřárna a dole je ten klub.
0: Já jsem právě zjistil, že můžeš jít nahoru až teď, když jsem tam byl naposled. Což absolutně nechápu. Já jsem vždycky kouřil tam právě dole. Jo. Já jsem vždycky kouřil právě dole, kde je vlastně jenom takovej ten, jak se tomu říká, to zábradlí a prostě je pod tím jakoby voda. A je to fakt jako, nevím, je to docela nebezpečný. Hlavně, když jakoby občas vidíš, jak ty lidi jsou tam takový jako potácivý paviáni, tak vlastně si pak jakoby říkáš, že vlastně máš docela strach, jako buď tam umřeš ty, nebo někdo jiný. Tak, ale vlastně Adama napadlo, což mi přijde super, že vám to můžeme pustit tenhle ten song z mobilu. Ten track je fakt geniální, jako naprosto geniální, bude se vám určitě líbit. Let's go. Slyšíte něco? OK, tak to byl teda epic fail. To nám teda nevyšlo. No nic, puste si to doma. Všichni si stáhněte SoundCloud. Oh! Yes!

Já teda můžu říct, že jsem tady technickou kalamitu zvládnul bravurně. I love myself. I love myself as we spend the night out.

0: Yeah, ale miluju, že se nám právě díky tomuhle epic failu rozjeli komentáře. Někdo nám tady napsal, čau borci, fakt jsem se dlouho takhle nebavil, tohle je epic fail. Máte pravdu, děkuju moc. Takže kdyby mě chtěl někdo pobavit, zlepšit nám náladu, napište nám do studia, protože myš stále nefunguje, klávesnice nám taky nefunguje. Vypnout počítač nemůžu, nebo osobně jakoby já jsem docela antitechnický typ, takže vlastně ani nevím jak na to. Protože co se týče techniky, tak jsem vždycky jakoby zvyky se zazná košile, víš co, že se vždycky jakoby zvyknu na nějaký jakoby postup, přijdu, ten postup odvedu, odejdu, chápeš. A vlastně jakoby dneska mi do toho jakoby elektronika hodila vidle, což ale vůbec nevadí, protože svátek má Berta and I live for it. Jakoby fakt, víte vůbec, fakt se takhle někdo jmenuje? Jako fakt se takhle někdo jmenuje. Mě by fakt zajímalo, já bych se teď docela podíval na stránku www.najdise.cz. Tak napište do komentářů, kolik si myslíte, že se jakoby lidí v České republice jmenuje Berta. Ne, žádný horoskop 2006 nechceme. A kde jsme? Není to Najdi se, pardon, Najdi se je ten horoskop. Tak wait a sec. Tak Berta, B-R-T-A. OK, kliknu na vyhledat. Pane, já se omlouvám. Typněte si, kolik je Bert v celé České republice. Tolik jich podle mě není. Podle mě to je docela radita. Takže tu. Je jich 755 v celé České republice. A nejvíc, wait, je to tam tvoje modrý? Je jich v Českém Krumlově. Tam jsem čekal teda zajímavější. No i když vlastně Berta je zajímavá, víš co? Protože... Wait. Počkej, co to je vůbec? Já nemám ještě mapy, kámo, to je fakt, že jo. Rýmařov. Chodil bys holku, která by se jmenovala Berta, Adame?
1: Chodil.
0: Proč? Že to je zajímavý prostě. Je to nevšední, níž.
1: Je to jenom jméno, je to jako...
0: No, ty jsi takovej, jo.
1: Je to jako, to jestli máš kouty nebo ne, jako nemůžeš za to. Víš, jako nemůžeš za to.
0: To je pravda. Ale jakoby, když máš peníze, tak to změnit můžeš, víš co. Takže jako kouty si můžeš nechat, chápeš, nastřelit. Jméno si můžeš nechat změnit za peníze.
1: Můžeš.
0: Ano, to dělá hodně lidí.
1: Já mám kamaráda, který si dokonce nedávno změnil jméno.
0: A jakoby příjmení nebo jakoby křestní jméno?
1: Jméno i příjmení.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli jako z hlediska jako ochrany osobních údajů to můžu jako sdílet.
0: Ale to vlastně neříkej, no. To vlastně neříkej, jako by mě stačí tyhle technický prostě ty, ještě aby nás tady někdo bodnul dozad s tím, že tady jakoby sdílíme něco, co se sdílet nesmí. Jakoby to už fakt jako... Je, teď mi píše moje maminka skvělý, maminka poslouchá z Gruzie, rozjel si to pořádně. Děkuju, mami, teď to podle mě rozjíždím úplně nejvíc. Jo, moje máma je v Gruzie, no, teďkon s kamarádkama.
1: Co tam dělá?
0: Hele, cestuje, posílá mi fotky. Ona ještě taková, jakoby, promiň, mami, teď to neposlouchej, stará škola. Takže ona jakoby si vypíná prostě data, když jakoby někam cestuje, chápeš, protože si myslí, že jí to hodně krade. Promiň, mami, je to pravda, nic ti to moc nekrade, fakt, věř tomu. A píše další komentář nám přelítnul do studia. Zásadní otázka, kolik DJ se potřeba k výměně baterky v PC myši? 6. 6, I guess? Jo, jakoby já se fakt o to jakoby snažím lidi, ale já prostě, ona jakoby ta baterka není a jiná baterka tu prostě není, nebo já ji tady aspoň nevidím, bohužel. Počkej, tady, dejte mi chvilku, podíval jsem se po prostoru, fakt žádná není. Ale možná bychom mohli zkusit, Adame, jestli můžu poprosit, vytáhneš tady tenhle ten kabel někde dole od této myši, která je tamhle dole, přesně tak. Přesně tak, lezeš správně pod ten stůl. Ano.
2: Ona je v tom stole
0: dokonce.
2: Tady je to prostě zařízení.
0: Myš zabudovaná ve stole.
2: Což je správně ale,
0: protože jakoby kdyby se s tím dalo víc, co dělat víc, tak si myslím, že by to bylo možná ještě horší for me. Tak jo, no, takže prostě dneska jsme tu takhle. Já bych ještě vlastně jakoby vyzkoušel jakoby něco, jestli nám třeba vůbec třeba, co když zmáčknu F1?
3: Radio 1, dívka s kytarou.
0: Loves it. A co vůbec dá?
4: Radio 1.
0: Tohle se mi líbilo, let's do it again. Radio 1. So this one?
2: Radio 1. Radio 1.
0: Okay, well, so what about this? To nic nem dělal. Oh, nechci dělat výstřižek. Okay, no.
2: Radio 1.
0: To miluju, to je moje oblíbená. Ano, posloucháte Radio 1. Tak ještě schválně, jo? Uděláme, znáte nějaký triky na to, jak by mohla myš začít fungovat? Teď začnu třeba třít dvoruku. Tak. A teď tomu věřím, že to půjde. Wait. No. It's not. Ale máme, tyjo, tolik komentářů jsem snad podle mě v životě neměl. Je, vy jste tak hrozně milí v těch komentářích. Miluji, že všichni jste tak... v životě jsme neměli tolik pozitivních ohlasů jako dnes možná teda. Možná ty fail se budeme dělat víc asi. Musím říct Paulíně příště. Tak, teď jsem právě poslal svého technického odborníka na mezi chlapy zeptat se právě na to, jestli tam nemají tuškovou baterku. Je to taková ta klasická velikost tuškové baterie. Klasická velikost tuškové baterie. Je, tak se přečteme další komentáře, co se nám tu sypou. OK. Je, děkuju, mami, já vím, že si myslíš, že umím zpívat, ale to není pravda. To fakt není pravda. Už. Ono, jakoby ten hlas trochu se mění právě postupem věku. A já teda můžu říct, že u mě to opravdu bylo z nuly na 100, nebo ze 100 na nulu spíš. Tam to jakoby fakt se to otočilo jako o 165. O 300? Ne, nebudeme se bavit o těch matematických žusích. Jako, mami, jsi moc hodná, ale dneska zpívat nebudeme. Ale možná bych mohl zpívat maličkásu. Ne, nebudu to dělat. To by bylo podle mě ještě víc jako je brutální. Oh my god. Haleluja. Tak to je jediné, co zaspívám. My jsme našli baterku. Oh my god. Já jsem teďkonc asi jakoby mám pocit, že teď mám druhý Vánoce. Takže Sean Kingston, Beat It, Radio 1.

OK, lidi, musím teda říct, že vás naprosto miluju a děkuju moc za krásnou podporu, krásnou podporu jakoby v četovací místnosti na Rádio 1. Představoval jsem si to dneska trošku jinak, ale bylo to takhle a to se prostě děje. Já si prostě myslím, že boží mlejny melou a takže to prostě funguje, takže se s váma loučím pro dnešek. Příště slibuju, že budu mít jednu baterku v kapse navíc. A teďkonc vám dohraje Sean Kingston Beat It, feat Chris Brown and Wiz Khalifa. To mělo být poslední a bohužel už dneska toho víc nestihneme, ale příště jsem tu pro vás a mám 50 milionů baterek v kapse, trust me though. Užijte si den.

a zdravíme Edu. Hej, já jsem fakt v životě nečet hezčí komentáře, fakt vás miluju, lidi, jste nejlepší. Příště tady budu jenom je povrát.

0: Děkuju, Štěpánko.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní? Oprah Winfrey, Mateo! Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na force.cz najdeš poslední vstupenky.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype & Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tady 19. hodinu středu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britským špičkovým bubeníkem Richard Spavenem, a bude znít jeho třetí solové album s názvem Real Time, které vyšlo v roce 2018 na značce Real World, respektive Fine Line. Každopádně my si ho připomínáme hlavně v souvislosti teďka s jeho zcela novou deskou, která vyšla v létě pod názvem Light of Day, a to poprvé v spolupráci s britským jazzovým vydavatelstvím Edition. Richard Spaven je rozhodně výrazná postava na poli jazzu a propojení s elektronikou a vůbec klubovými beaty. Tenhle ten britský bubeník, skladatel a producent sídlí v Londýně. Svou dráhu začal už v polovice předminulé dekády, teda před více než 20 lety, kdy působil v rámci rezidenčních večerů Free Soul Session v londýnském Jazz Café. No a později se stává vyhledávaným studiovým i koncertním hráčem. Musím říct, mezi jeho nejvýznamnější dlouholetou spolupráci patří koncertování třeba s hip-hopovou legendou Guru, projektem Jazz Matters, dále třeba s pijákem Jose Jamesem či producentem Spojených států Flying Lotus. Ale spolupracoval také s dalšími legendami jako Cinematic Orchestra, Four Hero či Alphamist. Kromě však roli bubeníka spolupracovníka jde i své vlastní úspěšné projekty, v současnosti hlavně koncertním triu třeba s kytaristou Stuart McCallumem, kterého jsme nedávno viděli v Praze, a baskytaristou Yves Fernandezem. My si můžeme říct, že Richard Spaven debituje už na počátku minulé dekády na EPčku Spaven's 5 pro značku Jazz Refreshed. No a poté až po čtyřleté odmlce vychází jeho debutové album Whole Other pro značku tenkrát Fine Line, kde se objevil jako hosti třeba Takuya Kuroda či projekt The Higgs. Následující rok pak vychází na značce Fine Line je také jeho EPčko Side to Side, které pak doplňuje o 2 roky později jeho druhé kritikou vysoce ceněné album The Self, které vyšlo tentokrát na značce Soul Has No Tempo. A na této albu se objevil také novozelandsko-australský zpěvák a hudebník Jordan Rakey. Vy však dnes uslyšíte jeho třetí studiové solové album s názvem Real Time, které vydal následující rok 2018 opět pro značku Fine Line, respektive Real World Studios. Tohle to vydavatelství Peter Gabriela. No a na této desce, kromě už zmíněného také Jordan Rakey, který se podílel ve 4 skladbách, najdete jako hostující hudebníky třeba už zmíněné kytaristu Stuart McCallema, baskytaristu Robin Malarkyho a klávesistu také Oli Rogberga. Produkce tohle výborného alba Real Time se ujal hudebník Frederick Robinson, který dodal ten elektronický kabátek k tomu výbornému albu. Tuhle desku za chviličku uslyšíte, která fúzuje i vlivy hip-hopu, broken beatu i drum and bassových vlivů. No a my si můžeme říct, že poté se Richard Spaven navrací v roce 2020 EPčkem s názvem 44th Move, společným projektem s klavíristou a producentem Alphamistem. No a následující rok přichází pak i další spolupráce. Tentokrát společný projekt se indickou producentkou a zpěvačkou Sun Dunes na jejich společné desce Spaven Sun Dunes, která vychází na značce K7. Krásná deska, kterou jsem vám tady také nabídl ve mých vysíláních. No a v roce 2022 pak přichází Richard Spaven s dalším EP Spirit Beats, opět na značce Fine Line. No a vy jste mohli pak jeho nové, celkově čtvrté solové album najít v jeho diskografii v roce 2024. To byla deska Soul Subject, která vychází zpět opět na značce Fine Line, a opět výborné autorské album propojující new jazz s elektronikou. Jak jsem řekl, my si připomínáme Richard Spaven na hlavně v souvislosti s jeho novinkou, která vyšla v létě poprvé na britské jazzové značce Edition, na tom vydavatelství, který jste viděli v showcase zde v Praze už minulé dekádě na Spektakuláre. Deska Light of Day je tentokrát album, které napsal Richard Spaven společně i s klávesistou Oli Rockebergerem, a znamená velký posun opět v jeho tvorbě. Na desce se opět podílel také kytarista Stuart McCallum, basketarista Peter Elt, či také vokalista Wild Child ve věci Finders. Opět je skvělé album, které fúzuje jazz, ambient, hip-hop, elektroniku. Každopádně Richard Spaven rozhodně zásadní postava na britské jazzové scéně. Teď už na jeho třetí solové desce Real Time z roku 2018. Já vám přeju krásný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby James Lovell. Zakladatel projektu Uncle vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host polské duo Skalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu. Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Reklama na Radio 1.

0: Mají možná, právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: reklama Rádia 1.
1: Blockhead, Proleter a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
8: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
9: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
10: Reklama na Radio 1.

0: Paní Tlučhořová. No.
1: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, který prostě jenom hrabou pod sebe.
2: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
3: Buďme o poznání méně neurvalí.
4: Na to už je příliš pozdě a...
5: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové je to blázinné herec, no v té televizi ten dneska jako je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, je pár minut po 21. hodině, je středa, posloucháte Rádio 1, to znamená, že začíná diskuzní pořad Zátiší, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Projídáme budoucnost svých dětí? Kdo a kdy za nás zaplatí naše dluhy? Co konkrétně znamená, že stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun? O kolik se ve finále prodraží každá koruna, kterou si země půjčí na zaplacení výdajů, na které nemá dostatečné příjmy? A kdyby se o své finance jako stát staral třeba sedlák, neskrachoval by brzo? Nejen o tom se v Zátiší na Rádiu 1 budeme dnes bavit s Petrem Musilem, ekonomem, členem Národní rozpočtové rady. Ahoj Petře, po telefonu, slyšíme se dobře?
8: Ahoj Aleši, zdravím tebe i posluchače vašeho rádia.
7: Jak zaznělo, Petr Musil je ekonom, člen Národní rozpočtové rady, absolvoval ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působil jako vyučující na několika vysokých školách, nyní je odborným asistentem katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě v Praze. Mezi lety 2015 a 2022 a také přispíval do médií jako ekonomický redaktor. Ostatně s Petrem jsme se před lety potkali v ekonomické redakci časopisu Týden, od té doby se známe a proto si i dnes Zátiší tykáme. Do Národní rozpočtové rady její poslanecká sněmovna zvolila v listopadu 2022 a když neřeší ekonomii a ekonomiku a státní rozpočty, rád běhá, absolvoval například Beskydskou sedmičku. Kolikrát, Petře?
8: No, byl to vlastně 1,5krát. Já jsem tu B7 poprvé šel v roce 2024, ale měl jsem takový hurvínkovský představy o tom a dopadlo to, jak muselo, to znamená, že jsem skončil zhruba v polovině, čili po 50 kilometrech, což mě ale namotivovalo a vlastně loni jsem se tam vrátil a na druhý pokus už se mi to podařilo doběhnout z Třince až do Frenštátu pod Radoště.
7: Je možná dobré, že téma o státním rozpočtu začínáme uvolněnějším tématem, protože k běhu a k jeho dopadu na státní rozpočet se dostaneme, můžu slíbit, na konci dnešního Zátiší. Ale abychom posluchače Rádia 1 neodradili právě hned teď na začátku slovy jako státní rozpočet, deficit, kapitola, resort, dluhová služba, všeobecná pokladní správa, mandatorní výdaje. Jak bys navnadil posluchače, že tohle téma je nejen důležité, ale může být i hodně zajímavé?
8: Já bych to třeba spojil s tématem národní suverenity, protože tohleto téma se hodně skloňuje v souvislosti s eurem a s tím, že bychom jednou měli vyměnit korunu za euro a odpůrci euro argumentují, že ztratíme národní suverenitu, ale když se nebudeme dobře starat o své veřejné finance, tak tu národní suverenitu můžeme ztratit úplně možná snáze, než když přijmeme euro. A to z toho důvodu, že když se dostaneme, řekněme, na okraj nějaké finanční propasti, tak pak to budou věřitelé, kteří nám budou diktovat to, jak budeme se s těmi veřejnými financemi zacházet. Takže i posláním Národní rozpočtové rady je varovat, abychom se k té propasti vůbec nepřibližovali.
7: Takže abychom nespali do propasti jako Řeci, Argentinci a tak dál.
8: A nebo třeba Lotyšsko během finanční krize v roce 2008-2009 a o tom Lotyšsku se v podstatě nemluví a tím pádem se o tom taky málo ví.
7: K tomu se určitě dostaneme, jak se pak dá dostat třeba z té propasti, nebo spíš jak se do ní nedostat. Ale ještě jedna otázka na začátek v úzokách uvolňující. Kdyby byl státní rozpočet České republiky pro rok 2027, už se bavíme o tom příštím, nějaké zvíře, nějaká postava z pohádky, z nějakého filmu, o jaké by se podle tebe jednalo? Komu je nejpodobnější ten rozpočet pro rok 2027?
8: No, mě napadá film Evoluce, to je tam, jak hrál David Duchovny, takovýho toho vědce a jak přiletěl ten meteor a zavlekl to na zem nějaký organismus, který se během strašně krátký doby vyvinul z nějakých prvouků až po takovýho takový obřího tvora, který asi ani neměl jméno, ale ten tvor se na konci vlastně úplně vymknul kontrole. A já bych řekl, že to je něco, co by se teďka dalo právě přirovnat k tomu, jaký státní rozpočet se na nás řítí v příštím roce. Neříkám, že ještě je to úplně mimo kontrolu, ale začíná se to tomuhle tomu tvorovi, který asi ani neměl jméno, výrazně přibližovat. Čili je to takový trochu varování, abychom potom nemuseli rychle schánět selen, což byl nakonec prvek, kterým ti vědci tady toho tvora zase dostali pod kontrolu, takže ho vlastně zničili.
7: No, co by byl ten selen v této oblasti veřejných financí?
8: No, ten selen, to se obávám, že by byla kombinace, řekněme, ratingových agentur, který by nám mohly snížit rating, a v kombinaci s finančními trhy, které by nám zápětí dávaly jasně najevo, že už nám nebudou chtít půjčovat za tak příznivých podmínek, jako nám půjčovali, řekněme, doposud, ale tím pádem by chtěli výrazně vyšší rizikovou prémii, to znamená mnohem vyšší úrokové sazby za naše vládní dluhopisy, a mohlo by se opravdu poměrně potom už snadno stát, že nebudeme schopni naše veřejné finance uřídit. Ale zase, abych jako nestrašil, tak od tohohle okamžiku jsme ještě poměrně daleko, ale to, jaký státní rozpočet nám vláda chystá na příští rok, tak bych řekl, že nás staví na koleje té dráhy, ze které, když nesejdeme, tak prostě ji pojedeme až právě někam k tomu tvorovi, na které by fungoval nám ten selen.
7: Sám si část kariéry pracoval jako novinář, takže já víš, jak se asi budu ptát, já jako novinář, OK, říkal jsi, že jsme na té dráze, nejsme ještě v té cílové stanici. Kolik stanic jsme od té cílové? Jestli se to dá nějak vyčíslit?
8: To je právě to, co je na tom dost nebezpečný, protože to nikdo neví. Jo? Nejde říct, že existuje nějaká univerzální, ještě bezpečná úroveň veřejného dluhu v poměru k HDP, protože máme na světě země, které mají ten veřejný dluh třeba několikanásobně vyšší, než je hrubý domácí produkt, či ten výkon té ekonomiky. To je třeba Japonsko, který má přes 200% HDP veřejný dluh a jsou relativně v pohodě. Stejně tak třeba Spojené státy, některé evropské země mají svůj veřejný dluh vyšší než 100% HDP, čili větší než jeden roční výkon ekonomiky a relativně ještě jako fungují. Ale pak jsou zase země, když jsi zmiňoval Argentinu, ta třeba takzvaně zbankrotovala při zadlužení, které bylo mnohem nižší, to znamená někde třeba kolem hranice 60%. Jo. Čili tam ani tak, tam ani nejde říct, že ty trhy začnou jako blbnout a trestat tu zemi v momentě, kdy ten dluh jako vystoupá na nějakou konkrétní hranici, ale ty trhy spíš sledují, jak rychle se ta země zadlužuje a vlastně my nevíme, kdy je ten zlom, ale prostě ten zlom najednou nastane a pak už to jde strašně rychle. A to je na tomto nebezpečný. A kdybych to měl možná trochu připodobnit, jestli se Česko někdy nikdy mělo takovýhle náběh na něco podobného, jako třeba Argentina nebo třeba i to Lotyšsko, tak to bylo, řekněme, v podstatě během covidové pandemie, protože my jsme do covidu vstupovali se zadlužením těsně pod hranicí 30% HDP a během 2 let, nebo 3 let, to přelezlo přes 40%, až někam téměř 45%. A to bylo strašně rychlé. A tam už opravdu jako jsme si trošku zahrávali s ohněm a řekl bych, že jsme možná trochu testovali trpělivost právě těch finančních trhů.
7: Pojďme na příští rok. Doufejme, že příští rok trpělivost bude dál nekonečná nebo nekonečná. Nezačne být konečná z pohledu finančních trhů. Co je nejhorší na tom příštím rozpočtu ve výši přes hodně 2 biliony, pokud se nepletu, ale na tom schodku 386 miliard. Co je tam největší error?
8: Na tom je největší error to, že takhle velký schodek, protože zase je potřeba to vyjadřovat v nějakých relacích, čili nejčastěji se to vyjadřuje v poměru k tomu výkonu ekonomiky, čili HDP. A jenom ten státní rozpočet je v deficitu přes 4% HDP. Tu celkovou bilanci veřejných rozpočtů trochu vylepšují samosprávy, protože tam se očekává, že budou hospodařit s nějakým přebytkem kolem 0,4-0,5%. HDP, čili celkově ty veřejné finance se dostanou někam do intervalu 3,5 až 3,7% HDP deficitu. Ale to je prostě jako strašně velký, protože naše ekonomika funguje poměrně dobře. Jo? My máme solidní hospodářský růst, byť někdo může říct, že 2,5% je málo, OK, asi bychom mohli růst rychleji. Nemáme žádnou vysokou nezaměstnanost. Máme v podstatě cenovou stabilitu a veřejné rozpočty mají fungovat jako nějaký stabilizátor ty ekonomiky. To znamená, když ta ekonomika se daří špatně, tak veřejní rozpočty zcela legitimně by měly tvořit schodky, aby právě tu ekonomickou aktivitu podpořili. A zase naopak, když ty ekonomice se daří dobře, tak veřejní rozpočty by měly naopak tu ekonomickou aktivitu tlumit a vlastně vytvářet přebytky a de facto rezervy na ty horší časy. A my jsme teďka v situaci, kde ekonomice se daří dobře a zároveň máme takhle velký schodek. Jo? Jenom pro představu, rok 2025 jsme měli schodek veřejných rozpočtů někde na úrovni 2% a teďka na roce 2027 budeme mít 3,5 až 3,7. Jo? To je prostě, když to převedu na absolutní částky, tak se bavíme o skoku někde, řekněme, u nějakých 180 miliard. Jo? Prostě během dvou let jenom a vlastně jako pro nic. Jako není k tomu absolutně žádný důvod a dokonce bych i odmítl tu tezi, kterou razí samozřejmě paní ministryně Schillerová, že je to pro investiční rozpočet. No není, protože zase ona řekne, takzvané investice se navyšují, jasně, v absolutních číslech, čili v korunách ano, ale v poměru k hrubému domácímu produktu ty takzvané investice jsou naplánované zhruba na stejnou úroveň, jako jsou na letošek nebo jako byly v loňském roce, čili někde kolem 3% HDP. Čili tam není žádný investiční boom, rozhodně to není žádný pro růstový nebo dokonce investiční rozpočet, čili řekněme, nebo schodek, řekněme, že to je v podstatě jakoby projídací rozpočet.
7: Kdo může nejvíc za to z minulých ministrů financí, minulých a současných ministrů financí, že jsme v té situaci, kde jsme, když jsi říkal, že ještě před 2-3 lety ten podíl nebyl tak hrozný, teď je mnohem vyšší, tak co to zapříčinilo?
8: Takový ten obrat, bych řekl, nastal během covidové pandemie, protože jestli si vzpomeneš a posluchači, jestli si vzpomenou, tak v roce 2021 došlo k něčemu, co vlastně až do dneška si s sebou vlečeme jako takovou kouli na noze, a to bylo to zrušení superhrubé mzdy, což znamenalo obrovský výpadek příjmů. Když to převedu na současné peníze, tak se bavíme o nějakých 140-150 miliardách korun. A původně tohleto opatření mělo být vlastně na 2 roky, s tím, že se jako cílem bylo podpořit ekonomickou aktivitu kvůli pandemii. Zároveň tam do toho začaly vstupovat na výdajové straně nějaký, řekněme, jednorázový výdaje, který po té pandemii odezněly, ale třeba nám tam už zůstalo to, že nám strašně bo

0: podstatnou část toho problému vyřešený.
1: Problém je ale v tom, že v Česku jsou volby prakticky každý rok, takže prakticky nějaká předvolební kampaně neustálá a navrhovat nepříjemná opatření typu zase se vám zvýší daně nebo vám důchodcům nepřidáme, to je politická sebevražda.
0: No jasně. A navíc lidi vlastně vidí nebo viděli, že jsme se najednou v těch schodcích posunuli o řád výš, čili předtím jsme řešili nějaký schodky v řádu desítek miliard. Ještě jenom třeba na rok 2020 byl státní rozpočet plánovaný se schodkem 40 miliard a tenkrát boje. A teď se bavíme jako o řád vyšších schodcí, čili o stovkách miliard. A lidi si jako říkají, tyjo, teď se vlastně nic jako neděje, jako že jo, prostě jako všechno to tak nějak šlape. Dobře, měli jsme inflaci, tak inflace byla vlastně celosvětový problém, tak za to asi ten rozpočet jako nemůže. No tak jako prostě, co je, víc jako nic, tak můžeme jít v pohodě dát. No ale to je zase to nebezpečí, že my takhle pojedeme a najednou se to zlomí. No. To je stejný, jako kdybychom se teďka rozhodli, že prostě povedeme špatnou životosprávu, budeme se spát vepřovým bůčkem, zapíjet to pivem a místo pohybu se budeme válet televize. Tak ono nám to nějakou dobu jako vydrží, že jo, nic se neděje, doktor nám sice řekne, hele, máte jako vyšší tlak, něco byste měl dělat, by, a my řekli, no, by, a tak jako včera mi bylo dobře, dneska mi taky dobře, za pět dní bude taky dobře, no to, ale třeba za rok najednou prostě přijde infarkt a to už bude pozdě.
1: Jak jsem se ptal na začátku, nebo jsem kladal ty otázky, ještě než jsme se spojili, kdyby se o svý finance jako stát nyní staral třeba Sedlák, neskrachoval by brzo. Samozřejmě i Sedlák může žít na dluh, koupí se na ten dluh traktor, díky kterému zorá víc polí, víc vydělá, takže je to vlastně dobrá investice a dobrý dluh. Ale ten nynější stav, kdyby stejně hospodařil Sedlák, tak je to nějaká cesta selského rozumu. To vlastně vládní strany rádi používají, tady ten obrat.
0: Jako tohleto přirovnávání, ať už Sedlákovi nebo třeba k rodinnému rozpočtu se děje a jako asi na takový vysvětlení základního principu, proč není dlouhodobě udržitelný hospodařit na dluh, to asi funguje dobře, ale ten stát má přece jenom jako určitou výhodu oproti domácnosti nebo Sedlákovi, což je zároveň ale jako i nebezpečí a sice, že ten stát má vlastně garantovaný nějaký příjem, že ta ekonomika nějak funguje, lidi chodí do práce, nakupují, se všeho se odvádějí daně, takže ten stát jako bude mít vždycky nějaký příjem. Jo? A ještě navíc, když se nominálně zvětšuje ta ekonomika, čili hrubý domácí produkt v tom korunovém vyjádření se nám pořád jako zvětšuje, tak vlastně ten stát má i zaručený to, že ty jeho příjmy se budou zvětšovat. Jo? Problém může nastat ve chvíli, kdy najednou začnou stoupat úroky z toho veřejného dluhu. To znamená, že stát si začne půjčovat stále dráž a dráž a ty starý dluhy najednou musí refinancovat za vyšší úrokový sazby. A pak se vlastně tak je potřeba se dívat na to, jaká je ta úroková sazba z toho dluhu versus o kolik procent se mi každý rok zvětšuje ten ekonomický výkon. A jakmile ta úroková sazba z dluhu bude vyšší, než tempo růstu té ekonomiky, tak mám problém, protože ten samotný dluh, i kdybych nevytvořil žádný nový dluh nějakým novým deficitem, tak se mi bude zvyšovat právě o ty úroky. No, čili úroková sazba tady funguje jako tempo růstu toho dluhu a když ta úroková sazba, čili tempo růstu dluhu bude vyšší, než okolik mi roste ta ekonomika, tak vlastně já už se dostávám do takzvané dluhové pasti, to znamená, že i kdybych hospodařil s vyrovnanýma rozpočtama, tak se mi pořád bude zvětšovat veřejný dluh v poměru k HDP a to už je jako fakt nebezpečná věc a to si myslím, že ty finanční trhy by nás stoprocentně vytrestaly a možná by nás začaly trestat ještě trochu dřív, protože přece jenom ty trhy to vidí o něco dřív, než to třeba vidíme my nebo široká veřejnost.
1: Když se podíváme na nynější stav a na ten dluh pro příští rok nebo deficit pro příští rok 386 miliard, o kolik se nám každá koruna z těch 386 prodraží tím, že si ji půjčíme a budeme ji muset nějakou dobu splácet?
0: Jo, takže záleží na jak dlouho si tu korunu půjčíme. Jo, teď se hodně ve veřejném prostoru skloňuje to, že si půjčujeme za 5%, takže jenom to zpřesní. To je sazba u desetiletých dluhopisů, to znamená, když si stát půjčuje na

0: 10 let. A je to takový jako benchmark, taková řekněme nějaká srovnávací základna, podle který se poměřují třeba jako země mezi sebou. To znamená, že kdyby teďka stát těch 386 miliard si musí půjčit a kdyby si to všechno půjčil na 10 let, tak by z toho dluhu platil prostě 5%. Jo? To znamená, když to zaokrouhlíme na 400, tak 5% ze 400 je doufám 20 miliard, jestli si dobře počítám takhle z hlavy. Takže vlastně každý rok bychom jako jenom z toho deficitu, respektive z toho nového dluhu, který vytvoříme příští rok, a kdybychom si půjčovali na 10 let, tak zaplatíme každý rok 20 miliard.
1: A počujem
0: samozřejmě,
1: si na,
0: že ty...
1: Počujem si na 10 let, takže 5 miliard po dobu 10 let, jo?
0: Takže krát 5, takže 100, no. No. Za těch 10 let, jo. Jo, ale jenom jsem chtěl říct ještě, že ta časová struktura toho dluhu je různá. Něco se půjčuje na 10 let, něco se půjčuje na kratší dobu, 3, 5, 6 let a něco se třeba půjčuje i jenom na pár měsíců. To se děje, to půjčování na těch několik měsíců se děje hlavně ve chvíli, kdy ten stát potřebuje nějak jakoby se souladit to, jak mu přicházejí příjmy z daní a na druhé straně, jak mu odcházejí peníze na výdaje, které ten stát musí platit. Jo? Zatímco ta příjmová strana rozpočtu se neplní rovnoměrně, čili tam hlavně třeba v tom dělá i paseku zálohy na daně z příjmů firem, nebo třeba u DPHčka někdo je měsíční plátce, někdo je čtvrtletní plátce. Jo, tak ty příjmy zkrátka v tom roce nabíhají nepravidelně, ale pak máš na druhé straně výdaje, který máš pravidelně, typicky důchody, platy státních zaměstnanců a tak dále. Jo. Že tam může nastat nějaký časový nesoulad a když prostě jeden měsíc ten stát má ty výdaje větší, než kolik mu přiteče aktuálně příjmu, tak třeba vydá tady ty krátkodobý takzvaný státní pokladniční poukázky, které jsou prostě na pár měsíců. A ty zase jsou jako úročený za nižší sazbu, protože pro ten finanční trh to není takový riziko, jako půjčit na delší dobu.
1: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Petr Musil, ekonom, člen Národní rozpočtové rady. Po písnice se budeme bavit dál.

0: dozněla Luka Široká a bavíme se o širokém tématu státního rozpočtu a veřejných financí s Petrem Musilem, ekonomem, členem Národní rozpočtové rady vlády. Petře, bavili jsme se o tom, že trestají trhy, půjčují trhy, ale pak taky můžou trestat nezbedné dlužníky. Co říkáš na to, co se tady spustilo před prázdninami a to, že stát vydal dluhopisy, které nabídl občanům? Ty jsi do toho šel?
1: Já jsem do toho nešel, ale ne z důvodu, že bych to považoval za nějakou jako špatnou věc, jako to, jak jsou ty parametry nastavený, tak mi to přijde docela rozumný, jako přijde mi to, že to je asi výhodný jak pro stát, tak je to určitě výhodný pro domácnosti. Už jenom z toho titulu, že vlastně z těch výnosů domácnosti nemusí platit tu srážkovou daň z příjmu, zatímco když to budou mít někde na termínovaném účtu nebo na jakýmkoliv úročeném účtu, tak z těch výnosů zaplatí 15% daň. A tady vlastně ne. Takže jako asi jako smysl to má, jak pro stát, tak pro domácnosti. Možná jediné, co mě na tom jako vadí, je to, že je to prezentováno jako něco, na čem jako všichni zbohatnou. To znamená, jak domácnosti, tak ten stát, což je samozřejmě nesmysl, jo, protože ten dluhopis stejně nakonec se bude muset splatit a pak je jenom otázka, za jakých podmínek, že ty peníze stát jako bude potřebovat i až skončí splatnost těchto dluhopisů, a pak jenom otázka, za jakých podmínek je bude muset refinancovat. Jo. Že tohle, takhle bych asi to zhodnotil.
0: Taky na začátku jsem se ptal, jestli neprojídáme budoucnost našich dětí, což je často, tak se často reaguje právě na rostoucí státní dluh a veřejný dluhy. Ty to bereš, je to projídání budoucnosti našich dětí?
1: No jasně, protože jak jsem říkal na začátku, ten rozpočet nebo ten schodek jako není žádný starter nějakého budoucího zázračně rychlého ekonomického růstu. Jo. To prostě není pravda, ty zkazky, které se kolem toho rozšířily, že vlastně my se teď musíme zadlužit, abychom zrychlili hospodářský růst. To bychom opravdu museli být nějaká strašně málo rozvinutá země, kde zcela chybí dopravní infrastruktura, kde zcela chybí internet. A teď by najednou třeba přišel právě tady tenhle ten masivní investiční boom, takže bychom jako během jednoho roku vybudovali tisíce kilometrů silnic, železnic, propojili bychom vysokorychlostním internetem celou zemi a ještě bychom tu populaci museli jako vzdělat, aby jako s tím internetem a s těma novejma věcma dokázala pracovat. Jo. Tak pak by to samozřejmě mělo obrovský dopad na hospodářský růst, ale my jsme země, která už je relativně rozvinutá. Často říkám, že my patříme mezi 20% nejbohatších zemí světa, když budeme řadit podle HDP na osobu v paritě kupní síly. Takže opravdu jako patříme prostě mezi tu, dalo by se s ekonomickou špičku světa, ale definice tak nerozvinutý země zkrátka nerostou tak rychle. Jo? A ještě, jak jsem říkal na začátku, my jsme země, která nečelí žádný krizi. Jo? Takže prostě jako tam jako fakt není žádný ani teoretický jako impuls pro nějaký zrychlený hospodářského růstu. A možná poslední ještě větu k tomuhle, ani když se podíváme do nedávné historie, v ETU se objevily příběhy o tom, která k Německo, Spojený státy, Velká Británie po druhé světové válce, prostě jak se zadlužili a pak jako z těch dluhů vyrostly. No, když se podíváš na data, tak to prostě není pravda. Jo. Vlastně konec války zastihlo všechny ty země s vysokou mírou zadlužení, často přes 100% HDP, Británie dokonce přes 200%. A vlastně to, co pozorujeme po prvních třeba 25 let po té válce, tak vidíme snižování ty dluhové kvóty. A vlastně postupné zpomalování toho ekonomického růstu. Takže přesně opačně, než to, co občas se objevuje v éteru a občas se to teda objevuje i z úst, u kterých bych to fakt nečekal.
0: Kdybys byl ministr financí, nebo seš v Národní rozpočtové radě, takže můžete říkat, co dělat, co nedělat, jestli vás budou politici poslouchat, je věc druhá. Kdyby jsi byl v pozici ministra financí, kde by si řezal v rozpočtu, pokud řezat vůbec jde?
1: To by záleželo na tom, jak rychle bych chtěl ty veřejné finance dát do pořádku. Kdybych třeba zvolil nějakou, řekněme, střednědobou strategii, já nevím, 5-6 let, tak jsem přesvědčený, že by stačilo jenom to zbrzdit tempo růstu výdajů. Nemuselo by nutně docházet k ořezávání absolutní výši, to znamená, nemuselo by se snižovat třeba výdaje ministerstva školství z 290 na 220, ale zkrátka by jenom stačilo zpomalit to, jak rychle ty výdaje rostou, protože, jak jsem říkal před chvílí, zvětšování výkonu ekonomiky znamená, že příjmy státního rozpočtu, veřejných rozpočtů rostou. Jo? A vlastně by stačilo jen tomu tempo růstu příjmu přizpůsobit tempo růstu výdajů. Ale jakož nám v posledních letech ty výdaje rostly rychleji než ty příjmy, no tak hold jenom zpomalíme ty výdaje, tak aby se nám ty křivky zase v čase srovnaly. A jakmile by se nám srovnaly, tak pak už nějak držet tempo růstu příjmu a výdajů na srovnatelný úrovni. To by byla, řekněme, nějaká cesta, která by v podstatě vyžadovala takovýto klausovský přesvědčení, jako pojďme si teďka na chvíli utáhnout opasky, ale ne ve smyslu, že budeme jíst jako míň, než jsme jedli předtím, ale jenom si prostě do toho talíře budeme přidávat pomalejc, než jsme byli doposud zvyklí. No, teď já jsem říkal sice, že by to třeba mohlo být nějakých 5 let, nevím, jestli by to trvalo 4-6, nemám to přesně spočítaný, ale tohle si myslím, že by byla taková nějaká rozumná strategie. Pak samozřejmě, kdybychom to chtěli dělat rychleji, tak bychom museli pravděpodobně zvýšit daňovou zátěž, současně s tím bychom museli i škrtnout výdaje v tom smyslu jako absolutním, že bychom museli snižovat ty výdajové částky. Ale obecně jako bezbolestně ty veřejné finance do pořádku nedáme, vždycky to bude někoho bolet a ideální by bylo, aby ta bolest byla nějak rozložena napříč populaci ve smyslu příjmu, bohatství a konec konců i nějaký mezigenerační rozložení.
0: Co Javier Milei, který lítal před volbami v Argentině s motorovou pilou, daří se mu? Sleduješ nějak dění na druhé straně zeměkoule? Daří se mu?
1: Ale upřímně moc to jako nesleduju, jo? Takže to o tom opravdu toho bych se nerad pouštěl, co jsem si tak jako stihnul všimnout, že tam výrazně poklesla inflace, což může asi souviset i částečně s nějakou restriktivní rozpočtovou politikou, ale fakt jako nemám už v tomhle tomu přehled, tak abych k tomu nějak zasvěceně hovořil.
0: Ty jsi zmínil, že někdy stačí jenom nejíst víc a víc, ale udržet se na svých výdajích. On problém je, že další dvě ošklivá stůvka, kterým jsme se snažili nebo se snažíme v dnešním zátiší na Rádu 1 o rozpočtu vyvarovat, to jsou mandatorní a kvazimandatorní výdaje. Protože když se podíváš na ten rozpočet a podíváš se, které výdaje jsou dané zákonem, takže prostě musí odejít, pokud se nezmění zákon, a podíváš se, dáš si k tomu, srovnáš si to s příjmy toho rozpočtu, tak se dostaneš jak s těmi mandatorními, tak těmi kvazimandatorními se dostaneš ke 100%. Ty vlastně jako, a takonce nechci zastávat žádného ministra financí, ale s tím, jak jsou nastavené zákony, tak ty nemáš ani šanci řezat nějak výrazně, protože bys musel nejdřív změnit zákony, abys vůbec mohl někde ubrat. Pokud nezvýšíš daně, samozřejmě.
1: Jasně. Jo, vlastně i tím zákonem bys musel jako zpomalit to tempo růstu tady těch mandatorních nebo kvazimandatorních videů. Respektive u kvazimandatorních tam by to asi šlo s nás, protože to je zase navázaný na to, jaký je počet zaměstnanců ve veřejné sféře, takže kvazi znamená, že když vlastně já ten počet zaměstnanců snížím, tak ušetřím na těch platech. A tady bych možná jenom zmínil, ty mandatorní výdaje totiž u nich je problém nejenom to, že jsou jakoby povinní na základě zákona, ale ještě my u nich máme i takovej ten valorizační automat. Jo? To je takový to, že se to prostě automaticky valorizuje podle nějakého vzorce, který jsme se dali do zákonu. A tady bych trošku jako zazlíval to, co udělala ta předchozí vláda, protože my jsme až do konce roku 2023 měli takhle zautomatizovaný pouze výdaje na důchody. Jo? To je taková ta známá valorizace podle inflace a pak částečně podle příspěvku růstu reálných mest. Ten růst reálných mest je teďka vypnutý, nebudu zabíhat do detailu, ale my jsme si vlastně tam přidali ještě další tři valorizační automaty od roku 2024. A shodou okolností u položek, které jsou vlastně druhá, třetí a čtvrtá největší, jo, v těch veřejných výdajích. Takže největší jsou důchody, tam jsme měli automat. Ten automat se teda zaplať pánbu zpomalil, jo, za Fialovy vlády. No a přidali jsme si automat na výdaje na zdravotnictví, respektive na to, kolik platí stát za státní pojištěnce na zdravotní pojištění, to znamená za důchodce, za děti, za nezaměstnaný, rodiče na rodičovské a tak dále. Tam jsme vlastně řekli, že to bude stejný valorizační mechanismus jako u těch důchodů. Pak jsme si přidali automaticky zvyšování o obranných výdajů, protože jsme si dali do zákona, že výdaje na obranu musí být alespoň 2% HDP. A pak jsme si přidali automat u výdajů na regionální školství, čili na ty střední základky a myslím, že na mateřské školy. To je takový to známý těch 130, že učitelé budou muset mít alespoň 130% průměrný mzdy v ekonomice. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně měli jsme jeden výdajový automat, teďka tam máme 4. OK, u těch obranných výdajů tam asi bychom mohli říct, že to jsou řekněme jako v uvozovkách hodný výdaje vzhledem k bezpečnostní situaci. Ale prostě jako máme 4 největší výdajové položky v těch rozpočtech a všechny jsou jako zautomatizovaný, že tam se to ještě jako potom hůř jako řídí tak, abychom jako ty výdaje nějak drželi na uzdě. Mm-hmm.
0: Vlastně celé zátiší se snažíme bavit o státním rozpočtu maximálně srozumitelně. Myslím si, že pro posluchače Rádia 1 je to super, posluchači Rádia 1, jak si představuji já, jsou vzdělaní, ať formálně nebo neformálně, chytří lidé, kteří mají rádi kulturu, umění. Když se podíváš na celkovou většinovou společnost, jak je to se znalostí nějakých základních principů ekonomie jako vědy, ale ekonomiky, jak fungují věci v ekonomice, kolik procent lidí si umí spočítat vůbec, co je to procento, kolik procent lidí je schopno si dovodit z těch procent, kolik se zadluží, když se půjčí tisícovku na nehorázný procenta u fuzokách lichvářů. Když se podíváš, kolik lidí tady má na sebe exekuce, tak to není moc dobrá zpráva o ekonomických znalostech českého národa.
1: No, to je zase jako pro mě to jsou jako strašně špatně hodnotí, protože nemám ty data. Mm-hmm. Možná něco můžu napovědět výsledky PISA, jo, který nám nějak mapujou, jak je gramotná třeba v matematice naše mládeži, co takhle mm-hmm. jako řeknu blbě. Na druhé straně vycházejí různý průzkumy o tom, jak Češi zacházejí se svými úsporami, ve smyslu, jestli jsou tam takový ti pasivní spořílci, kteří to mají někde na v lepším případě na termíňáku a spořáku, anebo jestli to mají válet jenom na běžný musu, nebo dokonce to mají někde v keši doma s podpolštářem. Uh-huh. A tam jako z těch průzkumů musím říct, to dělají většinou nějaké investiční společnosti, jo. Ale z těch průzkumů vlastně vychází, že se začíná blízkat na lepší časy, že jako ta mladší generace, řekněme, do těch 45 až 40 let, že už se jako chová trochu aktivněji jako investoři, což jako může i značit, že teda když se rozhodují jako větší míře investovat než jejich třeba rodiče, tak asi o tom i něco víc vědí. Takže jsou si jako asi vědomí toho, že s těma penězma by se mělo zacházet nějak smysluplně. Ale počkal bych si ještě pár let, jestli tenhle ten trend se potvrdí, protože ono tam do určitý roli může hrát, může jako zafungovat ten efekt vysoké inflace, jo, který jsme měli v letech 2022 a 2023. Protože i těm největším jako spořílkům, těm pasivním došlo, že když je inflace 15% a oni to mají někde prostě na běžném účtu za 0,03 třeba, takže jim to asi ty úspory ruinuje. Takže i tihleti, když to řeknu obrazně, zvedli zadky a s těma úsporama začali něco dělat. Jo. Takže tam může být tenhle efekt. Ale uvidíme, třeba jako úplně pár let a zjistíme, že pořád se ten podíl populace, která začíná aktivně investovat, že se třeba bude pořád zvětšovat. Jo. A tohle to by jako ve mně zbuzovala určitý optimismus a Mělo by to jednak pozitivní efekty na ty samotné úspory těch domácností, že by jako i domácnosti si víc jako zhodnocovali svoje úspory a tím pádem se třeba i připravovali mnohem lépe na důchod, ale mělo by to i nějaký jako pozitivní dopad na celou ekonomiku, protože když jako aktivně investuješ na těch finančních trzích, tak dáváš vlastně svoje zdroje k dispozici nějakým firmám, které je pak využívají na produktivní investice. Jo. Samozřejmě tam by záleželo ještě podívat se, jestli ty investice jdou do domácích aktiv anebo do zahraničních. To je
0: Když jsem zmínil, že posluchači Rádia 1 jsou právě ti přemýšlivější, určitě, jak se je představuji já, tak jeden z posluchačů mi to potvrdil a do chatu nám napsal dotaz. Před časem jsem slyšel, že Česká republika zatím žádný dluh nesplatila, platí úroky a dluh narůstá, nebo je v rozpočtu na příští rok i splátka v uvozovkách úmoru, nebo jen úroky?
1: Jo, to je dobrý dotaz, protože to je přesně věc, která není úplně intuitivní, jo. Je to tak, že ten dluh v té absolutní výši se vlastně jako není šance, aby se umořil. Jo? Pokud budeme pořád jako vytvářet schodky, tak nám jako nezbývají peníze na splacení toho dluhu a my ten dluh jako zvětšujeme. Mm-hmm. A to, co se s tím dluhem děje, tak on se takzvaně jako roluje v čase. To znamená, když teďka máme ten veřejný dluh, já nevím, 3,8 bilionu, tak ten jsme si nepůjčili všechen v jeden okamžik, ale třeba před 10 lety jsme si půjčili část, před 7 část, před 8, před 5, před 2. Čili ten dluh má takovou různou časovou strukturu a jak dobíhá splatnost těch jedné té části toho dluhu, tak my ty dluhopisy, nebo stát musí ty dluhopisy samozřejmě jako splatit, ale zároveň to splácí tím, že si vydává nové dluhopisy a půjčuje si na to nové peníze. Čili vlastně se jako to splacení dluhu probíhá tak, že se splácí novým dluhem. Problém je ale v tom, že teďka, jak ty úrokové sazby jdou nahoru, tak to splácení starých dluhů novými dluhy se děje už za horších podmínek, čili za vyšší úroky. Čili to, co ale musíme opravdu splácet, to jsou prostě úroky. Jo? To ty věřitele zajímá, že dostane zaplacený úroky a že vlastně dostane zpátky i tu absolutní částku toho těch půjčených peněz, ale jenom tomu věřitel je v zásadě jedno, jestli to jsou peníze, které si ten stát zase půjčil. Prostě ten věřitel sleduje tu platební schopnost toho státu a když to vyhodnotí, jakože je to OK, tak vlastně jako s klidem tomu státu zase půjčí.
0: Ty jsi říkal, že podívat se na jakou finanční gramotnost nebo ekonomickou gramotnost celého národa, že to není úplně snadný, nejsou na to úplně jasný čísla. Ty přednášíš teď na Metropolitní univerzitě, tak když se podíváš na kvalitu studentů, mladých lidí, občas my starší lidé, to zní hrozně, my starší lidé, ale dejme tomu lidé boomři nebo ti z generace X, občas na mladé zetkaře nadávají, teď už dorůstají další generace, tak jak to vidíš ty, co se týče minimálně přístupu ke vzdělávání a ke znalosti ekonomických souvislostí?
1: Jo, tak já tady to nadávání na tu mladou generaci mě to úplně jako vytáčí, když to řeknu, protože prostě já fakt jako já s tím strašně, já tím mladým strašně fandím. Opravdu mě to naplňuje, to je další věc, která mě jako naplňuje optimismem, jo, že ti mladí, samozřejmě jako setkám se prostě s nějakým výsekem té mladé populace, není to reprezentativní, ale můžu srovnávat v čase, můžu srovnávat i s jinými školami, kde jsem dřív třeba učil a musím říct, že ty studenti, kterým se teďka potkávám na Metropolitní univerzitě, tak jsou opravdu jako z mého pohledu nejlepší, jako ve smyslu, jako že jsou motivovaní, nebojí se ptát, jako to je pro mě úplně jako skvělý poznatek, protože dřívá věc jsem fakt jako cítil, že ti studenti se jakoby bojí zeptat, aby se nezeptali blbě, aby nevypadali jako pitomci před svýma jako vrstevníkama a tak. Ale tady fakt jako vidím to, že se jako nebojí zeptat a že když jim něco není jasný, tak se nebojí říct, že jim to není jasný. Jakože prostě vidím tam motivaci opravdu se něco rozvědět a jako vodní si tu znalost, jo, nebo prostě vysvětlení nějakého kontextu. Neříkám, že to jsou všichni, jo? Nikdy to nebudou, jakože ta plná aula, která ti tam přijde, tak všichni jsou jako takhle motivovaní. Ale všímám si toho, že je to podstatně větší část, než třeba jsem se setkával dřív na jiných mých působištích. Jo? Takže takhle, jako a opravdu ta mladá generace, já prostě do nich i vkládám i naděje, že prostě si uvědomějí, že nic není zadarmo, že naskakovat na laciný sliby znamená, že za to potom někdy v budoucnu jako tvrdě zaplatí.
0: A vidíš to, co se zmiňuje, že tady roste nějaká mezigenerační nesolidarita, ale možná jinak, než jsme si ji představovali dřív, že jsme si říkali, ti mladí kašlou na ty staré, ale není to s tím, co se děje právě s ohledem na výdaje na důchody, s tím, že důchodcům byla tekom před komunálními volbami oznámeno, že dostanou nejen standardní valorizaci, ale dostanou 2000 korun k důchodu navíc, že protože oni jich je víc, oni chodí víc k volbám, jsou ze silnější generací, takže zase vlastně ti politici ze svého pohledu, když to berou čistě utilitárně, aby vydrželi další 4 roky, tak oni se chovají racionálně. Tak máš pocit, že tady narůstá nějaký mezigenerační nesolidarita, ale vlastně opačně směrem k těm mladým lidem, k těm, o kterých ty říkáš, jsou šikovní, jsou skvělí?
1: No, jako nechci to úplně generalizovat, ale jako, že jo, nakonec ukázaná platí a přestože ne všichni seniori volí populisty, jo, tak prostě hold, jako populisty mají u těch seniorů největší procento, že to prostě se jako nedá okesat, jo. A jako, nevím, jestli bych to úplně nazval nějakým mezigeneračním nebo nesolidaritou, nebo konfliktem, no ale asi jo, protože jako já když třeba to vezmu i ze zkušenosti ze své rodiny, tak prostě když vidím, že ty jako ti naši rodiče, těm našim dětem, to znamená stav prarodiče, vnoučata, že oni prostě ti řeknou, koho volej, ty zakroutíš očima a zároveň ti prarodiče těm svým vnoučatům, nebo tady těm svým dětem, čili jejich vnoučatům, jako najednou svou tisícovku za vysvědčení, tak já vždycky říkám, hele, nechte si radši tu tisícovku a radši se zamyslete, koho vlastně volíte, jo. Mm-hmm. Protože to, že jim dneska dáte tisícovku, to jim zdaleka nevykompenzuje to, že jste tam zvolili někoho, kdo naše veřejné finance prostě dovede zu grunt, jo. Ale jako nevím, no, co jako k tomu jako takhle víc říct. Jako asi neočekávám, že budou nějaký střety v ulicích mezi mladými a starými. A to je možná jedno jako jedna z věcí, které já se snažím i studentům jako říkat, hlavně choďte k volbám, jako zajímejte se o to, protože když nepůjdete vy, tak o vás rozhodne ten, kdo tam půjde. No.
0: Co jsou další věci, které se snažíš kromě tohohle, co říkáš svým studentům, dát do hlavy, aby si odnesli z těch přednášek? 2-3 věci, jasně, choďte k volbám a ty další 2?
1: Nic není zadarmo, přestože jako někdo může tvrdit, že jako když si na něco půjčíme, tak je to v pohodě. A asi 3. věc, dokud můžete, vzdělávejte se. Jo. Možná bych to specifikoval, dokud to jde, choďte do školy. Čili dokud můžete, vzdělávejte se i jako formálně, ale to vzdělávání znamená potom i, že se stejně budete vzdělávat celý život, jo, byť už nebudete chodit do školy. Ale dokud to jde, dokud máte ty mozky jako houby, které nasávají znalosti, kontext, souvislosti, tak prostě jako vzdělávejte se, dokud můžete, protože to je vlastně asi nejlepší investice, kterou může člověk udělat sám do sebe.
0: Ono to celoživotní vzdělávání v době nástupu AI trochu nabírá i trošku jiný význam. I my, kterým je kolem 50 před nebo po 50, rozhodně nemáme odstudováno a musíme se učit dál, protože pokud děláme nějakou kancelářskou práci, tak to, že buď zvýšíme svou produktivitu s pomocí toho, čemu se teď říká AI, nebo chce tomu říkat prezident Trump superinteligence, ne umělá inteligence, ne AI, tak určitě musíme, protože pokud nebudeme se učit nové věci, tak do důchodu daleko, možná na ty důchody naše už nebude, takže budeme makat ještě hodně dlouho. Takže to vzdělávání asi opravdu nezbytný celý život.
1: Určitě, jo. A zase to, že my třeba jako naše generace budeme mít nějaký handicap ve znalosti AI, tak se zase dá vykompenzovat tím, že prostě máme zkušenosti. Jo. Mm-hmm. Takže jako zase, to je zase naše devíza a jako měli bychom těžit z toho, co jsme se naučili, co jsme zažili a tam můžeme těm mladým jako konkurovat.
0: Na začátku jsem slíbil, že ke konci našeho vyprávění v Zátiší na Rádiu 1 s Petrem Musilem, ekonomem, členem Národní rozpočtové rady, se kterým se bavíme hlavně o rozpočtu, se budeme bavit i o běhu. Tak jak je běh důležitý osobně pro ekonoma, pro člena Národní rozpočtové rady?
1: No, můj vztah k běhu byl velice ambivalentní. Já jsem v podstatě běh na dlouhý tratě většinu svého života absolutně nenáviděl. Byť jsem jako už jako děcko sportoval, ale jako dělal jsem si zdový lyžování, atletiku a v atletice prostě jako sprinty, skok do dálky, takže tam spíš jako potřebuješ takový ten rychlej, krátký běh, to bylo v pohodě. No a běh na dlouhý tratě, to bylo prostě peklo. Pak se to nějak jako zlomilo a v podstatě dneska si nedovedu představit bez toho běhu život. A pro mě je to strašný jako relax, že si člověk jako fakt může. Já mám výhodu, že tady vyběhnu kousek za barákem, mi začíná les, jo. A takže já můžu úplně jako během chvíle vypnout a vlastně soustředit se, nebo se ani nemusím na ní soustředit, možná na to, abych někde nezakop. A je to fakt jako super. A neznamená to, že jako, aby si nikdo nepředstavoval, že běhám nějaký maratony za 2 hodiny, to ne vůbec, jako prostě běžím...
0: Počkej, promiň, maraton za 2 hodiny, poprvé letos se stalo, že ho někdo první hodinu bez zaběh.
1: Ne, tak za 3. Jasně. Jo, to vůbec, jako, rozumím, se nepovažuji za nějakýho, jako, super běžce, ale prostě běžím si svým tempem, když to nejde, tam kol přejdu do chůze a jde hlavně o to, jako fakt, jako člověk vyčistí hlavu, má pak dobrý pocit z toho, že něco udělá pro sebe, samozřejmě se mi kolikrát jako nechce, ale prostě když to člověk překoná, tak pak zase jako má radost toho, že to překonal a je to super. No.
0: Naordinoval bys jako ekonom běh celému národu s tím, že by to mělo ve finále třeba i pozitivní vliv na ten státní rozpočet a na veřejné finance, o kterých jsme se dneska v Zátiší bavili?
1: No, jako určitě, že jenom z toho důvodu, že by si možná lidi uvědomili, že být v kondici zároveň znamená, že to bolí a v podstatě i to, že mít veřejné finance v kondici, tak bolí. No, byť trošku jinde, ne ve svalech, ale v peněženkách třeba. Nebo třeba víc v tom, že když budeme mít menší stát, tak se víc budeme muset starat o sebe. Ale prostě jako, myslím si, že opravdu jako sport obecně člověku dá hodně do ostatních oblastí života, že si uvědomí spoustu věcí. Jako.
0: Nehledě na to, že bychom asi byli zdravější, stále bychom míň celý zdravotní systém a stát by pak nemusel za ty státní pojištěnce posílat víc a víc peněz, aby nějak ty zdravotní pojišťovny udržel nad vodou.
1: Jasně, to by byl další takový side effect pozitivní pro ty veřejné rozpočty, no. Určitě.
0: Říkal v Zátiší na Rádiu 1 Petr Musil, ekonom, člen Národní rozpočtové rady. Děkuju moc, Petře, že jsi na nás našel čas a že jsme mohli složité téma, věřím, že snad aspoň maximálně přístupným způsobem přednést posluchačům Rádiu 1. Děkuju moc, Petře, nikdy příště opět naslyšenou. Ahoj.
1: Já děkuju moc za pozvání a bylo to fajn. Doufám, že to aspoň někoho bavilo a budu se případně těšit zase někdy. Ahoj a dobrou noc posluchačům.
0: A to samé posluchačům Rádia 1 přeje i Aleš Vojíř. Opět příště, myslím si, že za 14 dnů mám vysílání opět. Naslyšenou.

0: 91 čárka 9.
1: Reklama Rádia 1.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
3: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
4: Opravím free, Mateo.
3: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou 5. desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Soundboard. Soundboard. Soundboard.

0: No takže asi takhle. Soundbomb, Prádio 1. Já jsem Double J.
1: Já jsem Paul Gate.
0: A dneska máme takový trošku speciální díl.
1: Yeah.
0: Speciální vysílání.
1: Kdo tady s náma je?
0: Je tady s náma hodně lidí dneska. Tolik lidí tady s náma dlouho nebylo ještě.
1: Já jsem to nezažil nikdy ještě asi.
2: Bylo tady s váma někdy tolik lidí vůbec?
1: Ne. Bylo tady o jednoho míně.
3: Víc do majku tě poprosíme, jo?
0: Takže tohle...
3: Jsi tam málo slyšet, kámo.
0: Takže tohle je Milan Bartoušek.
3: Dobrý večer.
0: Ahoj, nazdar. Je tady s náma taky...
1: Angry Table Flip, Angry Table Flip. A... Heso Chris, a.k.a. Štěpán.
4: Čau.
0: A.k.a. Štěpán.
3: Ahoj. Somewhere.
1: Yeah.
0: Takže tady je Acid Bass Club v tuhle chvíli. Taky.
1: Ale mám za play, jo, mám za play, Mike, dobrý nic. Sorry.
0: Takže tady je Acid Bass Club v tuhle chvíli.
3: To je pravda.
1: To vlastně.
0: Takže tady je ještě vlastně víc lidí než reálně.
3: Oh.
0: Ne? Mm-hmm. Dobrý, no, to nevadí.
1: No, proč se tady dneska scházíme, ty vole, tady v tom složení?
0: Jsme se tady tak sešli, jelikož...
3: Tak možná to uvedem, abys to neříkal sám osobně.
1: Já to uvedu.
3: Tak to řekni, kamo.
1: Tady Double J totiž.
0: Tady já, no.
1: Letos, tento měsíc, slaví neuvěřitelných 20 let účinkování v tomto pořadu. Yeah. Což jako, když jsem nad tím doma přemýšlel, tak jsem si říkal, že to je vlastně neskutečný výkon.
0: Je to takový jako...
1: Jak se cítíš?
3: Jako respekt, kámo, respekt.
0: Dobře, mě to baví pořád, jak tady radši byl častěji.
1: Je vidět, že to máš opravdu jako v srdíčku.
0: Mám, no.
1: Myslím si, že tohle je důkaz.
0: Tak a... to byl trošku vždycky můj sen, jako dělat v rádiu. Mm-hmm. A když jsem poslouchal Rádio 1, čahoj. Tak to jsem říkal, tak tohle by mě bavilo asi, no, co?
3: Já jsem nad tím cestou jsem přemýšlel a připravil jsem si jednu otázku, ano, na tebe. Jaký... V čem to bylo jiný, jakoby třeba před, já nevím, 15 lety, když jdeš do rádia a když jdeš třeba letos v roce 2026, tak jakoby, jaký je jiný ten proces, jakoby,
0: No. Jako tehdy vlastně bylo ještě víc takový důraz na to. Tím nechci říct, že dneska by to nebylo méně podstatný celý, ale... Vlastně jsme hodně byli, ještě když jsme to dělali třeba s NMAM. Já si vlastně pamatuju ještě úplně to první studio Rádio 1 v Londýnský, že jo? V Londýnský ulici,
3: pak,
0: jo, jo. A to bylo fakt miniaturní studio, tam, kde jsi přines prostě tašku s deskama, tak už ses nemohl tam otočit, jako vlastně. To bylo hodně malý studio. A no a to, na to ses úplně neptal, ale spíš ten... ta selekce a takovej ten...
3: Já jsem myslel jako,
0: to jsme hodně řešili.
3: Jako, a já jsem myslel jako i technicky, jako, že co jsi zbral tehdy, jako fleška taky, nebo...
0: Hele, my jsme si to flešku, ne, já jsem si bral úplně, nejdřív jsem si bral moje desky tam.
3: No, to je právě
0: asi
3: to,
0: dvakrát.
3: Kam jsem směřoval, jakože.
0: A pak CDčka jsem měl sebou.
3: No.
0: Co normálně nosil, myslím, CDčka.
1: Ale prostě. Ty seš normálně pamětník už.
3: Prostě. Já už jsem jako už lehce se dá říct, teda jako. A jako když už jsme tady u toho, tak možná řeknu, že vlastně my jsme tady ten pořad dělali jako i spolu, že jo. Já jsem tady působil od let 2020 až do roku 2024. Mm-hmm. Takže svoji stopu jsem tady taky nějakou zanechal. Vlastně
0: Vždy.
3: Jako to byly desítky vysílání, co jsme spolu odvysílali jako tady.
0: Tam potom do toho přišel ten covid, kdy vlastně to bylo takový nešťastný.
3: To byla velká stopka taková, no.
0: No, ale vlastně nedávno jsem si pouštěl pár těch pořadů z toho covidu, který jsou pořád ještě na Spotify. A je to dost vtipný, teda musím říct.
1: Prostě to zábavný. Jsem se nedalo chodit ve dvou.
0: No, tady bylo omezený přístup trošku do rádia. No,
3: bylo to tak, že když byl covid, tak vlastně v tom největším píku, to znamená na podzim 2020, tak nám sem úplně zakázali jako chodit. A mohli jsme sem přijít až někdy na jaře 2021. A musel
1: jsem
3: respirátor.
1: Takže jste rok nevysílali. Jako.
3: Jo, jo. A pamatuju si, že my jsme byli druhý v České... Jako když jsme dělali Soundbomb, já a Double J, tak jsme byli druhý v České republice, kdo udělali rozhovor s 5.8G. Mm-hmm. A mám do dneška fotku, kdy přicházíme všichni sem jako na tu vrátnici a byla to fakt jako doba hodně píku toho koronaviru a prostě, že na vrátnici nás všechny měřili teploměrem.
1: Okay.
3: Takže já mám fotku, jak doktora prostě měří teploměrem, měří mu teplotu a jako zjišťuje se, jestli ho vůbec pustí do budovy, jako jestli náhodou nemá koronavirus.
2: U doktora zrovna.
4: Přesně.
3: No,
4: zrovna.
3: Přesně,
4: vrátnej měří doktora.
3: Takže to bylo docela fajn. No.
0: No, musím pozdravit i Láďu Syne, který vlastně taky se mnou strávil pár let tady na Rádiu 1. A musím taky pozdravit Enemyho, se kterým vlastně jsem začal tenhle pořád.
1: S kým jste tady byl nejdýl vlastně za tu dobu?
0: To asi s Enemym, no.
1: Jo, veď.
0: Asi s Enemym, ten vlastně tady byl dlouho, pak jsem nějakou dobu tady byl sám i. Asi tak 2 roky jsem chodil
1: fakt?
0: Sám, no. No tak 1,5 roku určitě.
4: Okay. A to bylo i na
0: A právě jsem hledal ne? někoho a nemohl jsem nějak najít nikoho.
1: Jsi pak srdceř.
0: A pak vlastně jsme se domluvili s Láďou, no. Že vlastně to mi přišlo super, že a Láďa to hodně oživil tehdy, přitáhl tam jako nový, takový ty začínající rapery, no jako hlavně, třeba Bulhara a takhle. A
3: hlavně si pamatuju, že třeba začínal, on začal dávat ty záznamy na YouTube.
0: Přesně.
3: Tak jsem na to přišel třeba já a začal jsem vás poslouchat tehdy na YouTube prostě.
0: Tehdy si myslím, že se začala taková odvíjet taková druhá éra toho pořadu.
3: Druhá série.
0: Nebo druhá série. Trošku byla taková, no. Úplně to vzalo jiný ráz.
1: Byla druhá desetiletka prostě.
0: A Láďa na to má velký podíl, takže shoutout. A no, takže jako tehdy to bylo hodně jiný, no, až k tomu, jak se ptal, že vlastně i ta příprava na to jsem fakt řešil jako, teďka ne, že bych to neřešil, ale fakt jsme řešili každý track, jako tohle, jestli to není moc a jestli to... A taky tehdy na začátku to byla hodinka, tak ono ta hodinka, když tam ještě si měl nějakýho hosta, tak opravdu... si musel nad tím přemýšlet ještě víckrát.
3: A ono taky se to změnilo v tom, jak se posunula ta doba, tak se změnilo to, jak posloucháš hudbu, no, takže to rádio prostě šlo trošku jako do pozadí, že jo?
0: No, tím, tak jako...
3: Ten způsob, jako jakým posloucháš hudbu, to rádio prostě šlo do pozadí.
0: Logicky, chceme, no, nebo ne. To není, jasně,
3: takže
0: no.
3: Takže v tom se to taky změnilo.
0: Určitě, že? No. Ale zase myslím si, že teďka za poslední 2 roky, 3 roky tady udělali kluci hodně velký kus práce a Zdeněk, který to tady prostě hodně pozvednul. Tak prostě je toho slyšet hodně, že to tady, to rádio jedna jako je jiný, je to lepší a lepší mi to přijde, takže Shadow taky boys. No, takže takhle.
1: Myslíš,
0: no,
1: že nás poslouchá?
0: Nevím.
3: Kdo, Zdeněk?
0: No, každopádně.
3: Já myslím, že Zdeněk poslouchá hodně.
1: Zdravíme Zdeňka.
0: Yes. Zdravíme ho.
3: Shadow. Čau.
0: Vyrobili jsme ty jsi vyrobil takovou skvělou upotávku na dnešní pořad.
1: No to vlastně
0: dnešní pořad.
1: Ten beat dělal Štěpán.
0: Jo? Tak normálně já...
1: Takže to je celý propojený tady, ty vole, jako.
3: Yes,
1: on poslal beat.
0: Tak to je bomba.
3: No. Takzvaně Podmas.
0: Je to Podmas. Wow. A to bylo hodně na... To se používalo na jednom webu.
3: To se používalo i taky na jedné akci, kámo.
0: Na jedné
3: akci. Jménem Hip-Hop Camp, vole.
0: No. My můžeme zmínit, Milan natočil minulej týden takový super video o Hip-Hop Campu. Který nebyl, který o to se už baví úplně kdekdo samozřejmě, už to tak jako vyprchává, ale ty se k tomu vracíš trošku jinak.
1: Jo, a je tam pár zajímavých momentů, hlavně v té poslední části, kde se tam, on se jmenuje Radek?
3: Radek Malinník.
1: Kde tam Radek mluví o svých ambicích na příští roky v rámci
0: to
1: toho
0: areálu. To jako reálně jako highlight.
1: To je, no. Jako.
3: Hej, to je normálně ex, ano šéfe. Víš, jak se ho tam ptají vždycky, jakoby, co byste chtěl? No já bych chtěl mít vodníka takhle, vole, a musím to večer kombinovat s diskotékama, jakoby. A...
0: Proč by v rybárně měla být diskotéka?
3: Tak proč by na hip-hop campu mělo být lesní divadlo, jako, já bych to rád věděl, vole. No ne, tak jako...
1: Protože tím vyhaslí zpátky ty peníze, že spousta lidí chodí, vole, ale to si 20 nemyslím, kilometrů za město na lesní divadlo, že jo, to je strašně vydělečná činnost, ne. Určitě jo. Ne.
3: No ale hele.
4: Přes celý les.
1: Určitě ne. Prostě
3: ty ale když už jsme to nakousli teda, tak díky, že to zmínil. Já jsem prostě samozřejmě, my jsme měli podcast už rok neaktivní a já jsem jako v životě by mě nenapadlo, že hip-hop camp bude ten důvod, proč já znova natočím video o rapu, jako. Proč já se vrátím jakoby na YouTube prostě k rapu. A bylo to hodně spontánní prostě, natočil jsem reakci na rozhovor s Radkem Maliníkem, a.k.a. Babsem, což je organizátor a zakladatel prostě hip-hop campu. Byl s ním rozhovor na deníku N a je to velice bizarní rozhovor, musím říct. Já jsem fakt jako nevěřil svým očím.
1: Jako ano.
3: A musím říct, teda fakt mě to potěšilo a fakt jsem to nečekal, mám na to video jako hodně pozitivní reakce. I pár mi lidí jako napsalo a tak a musím říct,
1: dokonce ti napsal člověk, nebudem říkat jméno, ale napsal ti člověk, který dokonce pár těch ročníků organizoval a scenil to.
3: Jo.
1: Takže asi jsi nebyl, ale asi jsi nebyl jako úplně mimo mísu, když se to děje.
3: Asi jo, ale ještě jsem chtěl říct, že když jsem to vydal, tak jsem si říkal, že kdyby to vidělo 5000 lidí, tak by to bylo jako OK. A teď to máme, myslím, 9500, nice. takže fakt díky moc. Super. Za to. A asi budu točit dál, to vypadá.
0: Toč.
3: Jo, natoč to. No ale teda, tak když už jsme to nakousli, no. Tak co o tom míníte vy všichni o tom hip-hop campu? Já nevím, jestli jste to probírali tady nebo ne.
0: Ale my jsme to tady neřešili, protože jsme se tady tak jako míjeli trošku přes léto, to bylo taková divočina tady. A neřešili jsme to, no vtipný je, že vlastně Rádio 1 je jako byl mediální partner hip-hop campu a ještě vlastně tady Honza z Rádia mi posílal někdy ve středu předtím, jestli nechci nějaký vstupy a vlastně jako, že se dva dny předtím, ne, že vlastně já, to pořád jako hypuje.
3: Mohli jsme
0: jet zpátek ještě, no. Ale vlastně je to vtipný, no, jasný, no. Je to, ne, tak já vlastně nevím, jestli se tomu ještě chci nějak vyjadřovat, ale to přijde úplně.
1: Já si myslím, že to je probraný ze všech stran.
0: Je to úplně ze všech stran.
1: Vlastně si myslím, že ty jsi to tam celkově dobře zhodnotil. Je dobrý, že jsi vycházel z toho rozhovoru.
0: Jo, to je dobrý.
1: Líbilo se mi, že to nebyl jakoby klasický komentář, že tady jsou videa a jdu to okomentovat, jakoby, ale že jsi rozebíral ten rozhovor, který je dost unikátní, si myslím, protože některé ty odpovědi jsou fakt jako za hranicema veškerých mých představ.
0: Ne, jako je to...
1: to finále, jo. My jsme tady vlastně neřekli, my jsme tady mluvili o divadle, ale kdo neví z posluchačů, tak...
0: Nebudeme se bavit o divadle.
1: Jde o to, že ten Radek Maliník se jmenuje.
3: Yes.
1: Prostě Babs přišel s tím, že tam teď začne stavět podle jeho slov půl miliardový centrum, kdy tam bude lesní divadlo a hvězdárna, protože jestli něco vydělává prachy, tak jsou to tyhle dvě věci. A tím jakoby povznese ten areál, bude tam tahat umělce, kteří tam budou jakoby nahrávat alba a tvořit, protože každý chce tvořit na vybetonovaném lese za Plzní.
3: Přesně, za Plzní.
4: Kam, ale to je prostě vizionář, tomu ty je nemůžeš mega, rozumět. My ho nechápeme. Tomu ty nemůžeš rozumět, podle mě.
3: My ho nikdo nechápeme.
1: Kámo, já tomu právě nerozumím.
5: Já taky mohl udělat festival, to já postavit tady tu věc. Že
1: co?
5: Že kdyby vybral půl miliardy, tak by jako mohl udělat i ten festival, i tady tu věc.
1: To by rozhodně mohl, ale baví mě jakoby ten zápal člověka, který dluží prachy v insolvenci, ty vole, a ty vidí, že má projekt za půl miliardy, ty vole. Jako
3: no to je na tom nejbizarnější, že ty vybereš lístky, ty řekneš, budu dělat hip-hop camp, a oni, OK, tady máš peníze, díky. A on ti pak řekne, nebude hip-hop camp, bude hvězdárna. Jak ty k tomu přijdeš, vole? A nejlepší, no, jako co mě zabilo ještě...
1: Nad těma celou přemýšlím, jak k tomu došel právě, teď jako to
3: je... Já nevím, kámo. Já nemám odpověď. Jo. A co mě třeba zabilo, že ta Kristýna, ta redaktorka, co s ním dělala ten rozhovor, tak se ho třeba zeptala, jakože podle fotek a videí, prostě blablabla, ten festival prostě nevypadal ready a on jí odpověděl. A že to nebylo úplně ready, no, tak asi nebylo, no.
1: To tam řekl, no.
3: Kámo, děláš si prdě.
1: Tohle je přísný.
3: Cože? What? Nerozumím.
1: Ach jo. Jako tam byla
3: já jsem
1: tam
3: asi byla... řekl všechno v tom videu.
1: Jo, jo, jo, jo.
5: Podívejte se na video.
3: Jo, je to na našem kanálu, teda bývalý kanál v rapu, teď je to Milan Bartoušek, YouTube kanál.
0: Kolik tam je odběratelů?
3: 1000. 1095.
0: Nice. Tak dobrý. A vy jste byli na nějakém dobrým Mejdanu třeba v létě?
3: Mejdanu? Říkal jsi Mejdanu nebo festival?
0: Mejdanu. No, koncert, festival. Co bylo, jako se povedlo? Vtipný bylo vlastně, že to nevím, jestli jsi zmiňoval v tom videu teďka, to si nepamatuju, že vlastně ten Alchemist tady už byl.
3: Ne, já jsem to tam vlastně, říkal, ale pak jsem to vystřih nakonec.
0: A že vlastně jako dali ty koncerty v Praze, které byly podle mě dost dobrý. A já jsem tady nebyl, tak jsem ani na oba dva bych jinak šel. Ale...
1: Ještě tady byly ty fans, že jo, tehdy, ty vole, stejný víkend.
0: Jo.
3: Hele, by the way...
0: Ty fans si to nakonec mohli užít, jako teoreticky.
1: Byl takový hip-hop camp v Praze, prostě. No,
3: na Cargo Gallery. A by the way, teďka jsem viděl, že Conway the Machine vydal featuring s tím mladým rapperem, s tím Katanou.
1: S Katanou a
0: já jsem
1: Karlem.
0: Já jsem viděl jenom
3: já jsem to ale neslyšel.
0: Já jsem viděl jenom fotku, jak tam jsou...
3: No, to je hustý. To je za mě big, to je velká věc, jako.
0: Ale taky nemáme to teďka, že bychom to pustili tady sebou.
1: Já jako nemám žádný informace, ale typuju si trošku,
0: ty
1: že...
0: Ty máš vždycky nějaký informace.
1: No dobře, tak typuju si trošku, že tady i jiný z těch lidí, co tady byli, udělali nějaký věci.
3: S tím nahráli něco, jako myslíš?
1: Myslím si, že Alchemist tady určitě udělal nějaký věci ten víkend. Ale nic nevím, že jo.
0: No tak...
3: Nic nevíme, jenom
0: tušíme, no. No takže nic jako jste nezažili.
1: Ale já jsem, no tak něco jsme zažili, ale...
3: Já jsem moc léto
1: Já jsem nebyl v žádném koncertu, to bylo něčím dobré.
3: Já jsem moc léto netrávil na Mejdanek.
5: Všichni jako. Úspěšně vyhnuli koncertům přes léto.
0: Ne, já jsem jenom hrál, já jsem hrál.
3: Jestli vy máte, tak řekněte.
4: Já mám, já jsem byl v Meat Factory na Sick Boy Rary, a.k.a. Black Cray, a to bylo skvělý, to bylo jako po dlouhý době pro mě hodně super rapovej zážitek. Prostě starý spolupracovník Space Ghost Parpa pro
1: mě to znáte. Tady ten člověk, okay.
4: Takový, já nevím, 2014 SoundCloud era a bylo to hodně fresh. Byl to half playback, což v dnešní době vlastně pamatuju si, kdy mě jako
1: trošku, to nebylo full playback,
4: trošku mě jako vadil half playback kdysi a dneska už jsem za něj rád. Jako.
3: Přesně ty to, co byl jsem říct.
4: Byl jsem třeba na Fake Minkovi, bylo to jako fajn, ale prostě nevím, to není jakoby, to je takový
3: to
4: jako
3: byl
4: vývoj.
3: Full playback, ne?
4: To byl totální full playback, jakoby ty jsi nepoznal, jestli on drží mic nebo ne, a to je v pohodě, já to jakoby respektuju, je to nějaký jako vývoj, ale jenom mi přišlo prostě jako vtipný, jak to, co mě před 10 lety trošku sralo, tak teď beru už jako, že wow, tyjo. Playback, nice.
1: Je pravda, že jako... já to mám dost podobně, ty vole, nedávno jsem na tím taky přemýšlel, že vlastně je to 10 let zpátky, co když jsi řekl half playback, jsem si říkal, tak to ne, určitě, jako to je červená čára, ale dneska jsem s tím vlastně absolutně v pohodě, no. Věci se
4: ale jo, tak je to už dneska takový víc sociální, ty tam prostě přijdeš na Mejdan, vidíš toho svého oblíbeného jako interpreta, to ti vlastně jako stačí.
3: Je to víc o tomhle, no.
4: A on tam jakoby hraje svoje věci a u toho, jasně, že jako rapuje, ale trošku se to posunulo, je to, já neříkám, jako, že to je horší, nebo že to je nějaký downgrade extra, ale je to prostě jiný.
3: Já když půjdu na Acid Base Club, tak taky chci vás vidět, no.
1: Ale to bude na half playback.
3: Chci si na vás šáhnout.
1: Ale moment, já tady udělám věc. Uděláme věc, když jsme tady na mikrofonu.
3: Říkej.
1: 10.10. budeme hrát poprvý live, vlastně my tři, co jsme tady.
3: Oh shit.
1: Že to náš nám bude dělat DJ a bude to na křtu Huga Toxe v Arše Plus.
3: Nice.
1: A bude to výjimečný tím, že on odehraje křest a pak nabíháme my společně s ním a dáme společný Miami Bass shit. A bude to boží.
4: To bude hodně.
1: Není to vlastně ještě nikde, myslím si, že tenhle týden to nějak začne chodit ven, ne, ty informace. Ale pokud tohle poslouchá...
4: Možná my bychom měli začít chodit ven taky dohromady.
1: My začneme chodit ven ještě tenhle týden, to si řekneme potom.
5: Show, která bude... Možná trochu je half playback, ale
1: to bude úplně
5: mega life, tyhle, tak...
1: Ale bude mega life, no. Bude mega life. Bude to nejživější show toho večera. Nebo druhá nejživější show toho večera.
5: Ne, tak tam nejdřív proběhne to a křest, tak,
1: což a pak je,
5: jak, se to narodí, pak se to pokřtí a pak prostě to žije.
1: Přesně, přesně, to řekl hezky. Takže při 10.10. do Archa Plus a když jsme u těch Mejdanů, kámo, ty jsi říkal, že jsi leto hrál, což já jsem si všímal a zároveň máš, je to už za týden, je to za týden ve Fuxu, ne?
3: To je teďka v sobotu.
1: To je teď v sobotu dokonce. Budou tady Roll Deep
3: no,
1: ve Fux 2 a ty tam budeš hrát.
3: Jo, jo, po 20 letech Roll Deep,
1: po 20 letech.
3: Jsou zpátky.
5: Tule, vidíš, to je takový symbolický,
4: to sešlo všechno.
1: Jo, no.
5: 20 let,
1: jo, no.
3: 20 let v rádiu, 20 let Roll Deep. Ale jako fakt je vtipný, že já se tam s nima hrál
1: před 20 lety taky
3: v T-Roxy, že
1: jo.
3: Ty jsi
1: tam
3: hrál, jasný. Takže se uzavírá kruh.
1: To úplně se totálně uzavře.
3: Wow, to je šílený, no. Takže těším se, no.
1: Tak teď bychom měli vytáhnout ten doc pod stolu, ty vole. Oslavit to, jako.
3: Roll Deepa. Bude to dobrý, jako myslím, že jsou rozjetý, mají shows, bude to,
1: vydali
3: bude to taky hodně živý, jak jsi říkal, že to budete mít živý, tak oni to budou mít taky živý.
1: To si myslím taky, no.
3: No, takže ve Fuxu v sobotu 26.
4: A jako kdo z té originální sestavy se tam...
1: Wiley tam není, ne, podle mě.
3: To jsem chtěl říct. Scratchy tam je, Roachy, Manga...
4: Tak Wiley by stejně nepřijel, že?
3: Ale jsou tam jako nějaký jméno.
1: Riko...
4: Dizzy Rascal tam byl, ne?
1: A to bylo jedno, ale ten byl na úplném začátku.
4: No jasně, no.
3: No, ale myslím, že by tady, jakože tam by měl být Riko, Roachy, Scratchy, Manga.
0: Manga je super.
3: No, a nevím, teďka.
1: Já si myslím, že jich je 6.
3: No, tak jako jde o to, že jo.
1: No.
0: To je výhoda tvoje, když jich je takhle, že přijdou třeba čtyři.
5: A zároveň, promiň, když jste teďkom zmiňovali toho Dizího, tak ten taky teďkom jsem koukal na sítích, že jo? Se říkal, že bude v Praze.
1: No. Je tady.
0: Ne, on není, v říjnu, není. A teď je právě kauza, teďka jede kauza od předvčerejška, že ten koncert je zrušený.
3: Aha. Pražské.
0: A on to třeba ještě v pondělí, úterý bylo normálně promo na Instagramu zaplacený příspěvek, že Big Up Prah, jako uvidíme se. A druhý den naskočilo, že to je zrušeno a nikdo nějak neví proč.
1: To dělal Babs, ne?
4: Dělal to
0: Zabil teď.
3: To jsem dělal já.
0: Právě. Ale já si spíš si myslím, že to jako, on to zrušil a že to nějak dá jindy, no. Ale vlastně tam je z nějakého důvodu jako vyprodaná show a najednou zrušeno.
4: Ale takže v pohodě byli jsme na něm před rokem a...
1: My jsme na něm byli my tři.
0: Jo, jsme tam byli. Jako no. Víme, no, tak jako 20 to... minut bylo dobrý a pak najednou takový disco, no. Ale vlastně, jako, já jsem viděl zase třikrát, bylo to v pohodě, ale teď už je to víc a víc takový...
1: Protože on málo hraje ty starý věci a spíš mě přijde, že naopak
3: Ibiza,
1: přešel hodně na ty
3: nové.
0: Je to prostě...
4: To asi chápu, jako...
0: Nodik, jo.
1: Je to taková Ibiza a drum and bass mě přijde.
0: No, jako. Takový ty hypovačky, takový ty neustálý nájezdy, takový ty dropovačky jako nekonečný, no.
1: Je to víc jako vlastně taneční show, než
3: prohráli
0: na nájezdy. No, jsme prohráli potom.
4: Nemůžeme si Boy in the Corner, prostě, jak je to starý.
0: Jo, tak on hrál třeba
4: dva
0: tracky, že jo, no, to je jasný.
4: Tak jestli dal I Love You,
1: tak... Dál, ale dal minutovou verzi, že jo. To třeba 50 vteřin přece, to nedal celý, ani zdaleka ty starý věci.
0: A přitom jako třeba ty poslední dvě věci, ty desky, co vydal, tak jsou hodně taky baselineový. Není to tak jako do popu, je to právě spíš taky baselineový a to. Ale vlastně to tam taky moc nezaznělo, tam jako zazněly třeba tři věci, ale on se potom fakt věnoval těm největším bangrům a to hrálo celý prostě těm Calvin Harrisům. No. Jako já to mám rád vlastně, ale už to potom je takový...
1: No, je to taková to slyšel... gumová skákačka,
0: no,
1: prostě.
0: No, už
1: jako
0: to slyšel hodněkrát potom, no. Takže tak, no, takže těch... takže Rolíp určitě, a ještě bych chtěl zmínit, protože já to bych zapomněl, v Pardubicích v pátek je taky Garage Maidan, kde budu hrát a bude tam se mnou, nebo organizuje to Ruk.
3: A jmenuje se to Přijdu Deal.
0: Přijdu Deal.
1: A kde to je?
3: Klubu, je to v klubu Maybe.
0: Maybe. V Pardubicích, takový malý klub, tady to bude super, říkal. Takže se těším na to dost.
3: A ty tam budeš teda?
0: Já tam budu taky. Já tam jako budu. To mám pořešený jako nikdo.
3: Jo. Honza tam jako bude.
1: Jak se to jmenuje?
0: Co?
3: Dojdu deal. A je to v klubu Maybe.
0: Ty to víš líp než já?
3: Já jsem viděl plagát nějaký.
1: On tě tam bukuje, kámo, vole.
3: Jo, to dělám já tajně tu akci, kámo, s Babsem.
1: Takže si nebrači stán sebou.
3: Nakonec nedostaneš peníze.
0: A nebude to na té hvězdárně teda nakonec?
3: Tam bude, to je u hvězdárny.
0: Je to tam.
3: Jo, hned, tohle no.
0: No dobrý, tak jenom, no, abych, jo. Že je středa, že jo, to je
3: ale za, honorář nebude.
0: Za dva dny, tak jenom abych viděl, jako víš co.
3: Jo.
0: Takže takhle.
3: Přijedu i Anik.
1: Co se nám ještě událo tady v létě?
3: A MC
0: Tak vyšly nějaký desky, ale tak to je otázka, kdo co slyšel, že jo, tak to zase asi možná i nás.
3: Tak záleží, co máte na mysli. Já jsem neslyšel novýho Hugo Toxe, ještě jsem neslyšel.
1: Ty to slyšel?
0: Já jsem to slyšel, přijde mi to hodně dobrý, teda musím říct, za mě.
1: Já jsem si všiml toho, že to přijde hodně dobrý lidem, kterým je 30 a víc. Že to je taková deska pro...
0: Že už se to míjí prostě úplně.
1: Ne, to se nemyslím, že úplně. Nemyslím si, že úplně, ale přijde mi, když se bavím s lidma, že na to jsou rozporuplný reakce. A že hodně to cenějí lidi, kteří jsou prostě starší, mladí lidi, řeknou, že dobrý, anebo ti řeknou, že to nebaví prostě, jako. A když jsem tu desku slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že je to něčím vlastně dospělá deska, je tam dost klidnější, mně přijde, nemyslím rapově klidnější, ale vnitřně klidnější, jestli to dává smysl. Jo. A má tam už taky, že jo, má tam témata, jako jsou děti, rodina, tyhle věci, což neznamená, že to musí být nutně jakoby dospělá deska, ale je, a přijde mi, že se tam jakoby sám na těch beatech dost baví, ale chápu, že to třeba nemusí oslovit někoho, komu je, vole, 20. Že to není prostě zběsilá jízda plná megahitů, jako.
3: Rychle,
1: ale myslím si, že to je dobrá deska.
0: Já si myslím, že to je Hodně dobrá deska teda.
1: Já si to myslím taky,
0: Já taky. Mě to bavilo na první,
1: jen si všímám tady toho. Mě taky.
0: Mě to bavilo hned.
1: Jen si všímám tady toho.
0: Mě, jako má vlastně skoro v každém tracku, což prostě se tady neděje vůbec, jo. Ani u mladých, ani u starých. Má prostě jinou flow skoro. Mm-hmm. To mi na každém tracku
1: to
0: skoro
1: jiná. To mě na taky baví, jo.
0: Jako to je hustý, jo. To prostě opravdu si jo. Myslím, že až, nechci říct, a to je možná až škoda, jakoby, že to vlastně ani není potřeba, ty vole, možná. Že vlastně když se na to zaměříš, tak to opravdu tam je,
1: jo, jo, já
0: což
1: jsem,
0: je hustý.
1: To bylo, jako, to bylo, myslím si, že to byla jedna z prvních.
0: To tě musí úplně naplňovat to právě, to tě musí úplně mega bavit, to tě musí
1: no to z toho
0: úplně
1: je právě
0: totálně
1: cítit.
0: Jako, ve, to musí být pořád úplně na větvi z toho celého. Hmm. Že to musí tak bavit,
6: ale to je,
0: protože to jinak není možný.
1: To, co řekl, jsem v podstatě řekl já jemu, když jsem slyšel poprvé, že se mi líbí, jak každá ta věc zní jinak, že tam fakt jako má i flow, který zvoní asi ani neslyšel vlastně jako teď, ty vole. A je z toho právě cítit to, že ho to fakt baví, ty vole. Ta deska je dobrá.
6: A právě tady ten rozdílný flow si myslím, že jako dělají z toho přesně to, co mě na jeho albech baví vždycky. A funguje to, že když to poslechnu, vole, po...
0: Přesně, to protočíš prostě 20krát, že jo, přesně.
6: Nebo po druhý, a najdeš tam, po třetí, jo. Tak, vole, tam objevíš úplně jiný věci a za to... Určitě i tady ty rozdílný flows, takže rozhodně bych mladým lidem, který si říkal, že jsem to třeba jakoby...
1: No, a to já nevím, hele, poprý. To je můj pocit, když no, se jasně, jako jasně. O tom bavím s lidmi o té desce.
6: No jasně, jasně, já jakoby jsem taky takovýhle...
1: Ale jako slyšel, zároveň je... znám i mladý lidi, hodně mladý lidi, kteří to jako scenějí prostě.
6: No jasně, jasně. A určitě bych jim doporučil si to právě pustit, tyhle, po delší době znova a...
1: Mě na tom baví to, že...
6: Mám já vždycky pocit z jeho alb a tady to funguje za mě zatím stejně, ale samozřejmě ještě není taková doba od té doby, co to vyšlo, jako se šlo to.
0: A docela je teda zajímavý, a to mě zajímalo, proč to takhle je, že teďka vycházejí i ty K.O. Crew teda.
3: A jestli to mě překvapilo.
0: Vlastně, že to jde trochu proti sobě, jo, lehce. Hele. Jakože, a my, ještě promiň, pamatuj si to, takzvaně, že ty K.O. Crew budou mít možná větší trošku hype.
1: To je možný.
0: Takový ten mediálně...
3: Určitě.
0: Jak to říct, tyhle, Instagramu storyčko i vibe, tyhle, takový ten hype, jako, takový ten, že to bude víc vidět prostě. A jestli to...
6: Jako, úplně, že to zastíní trošku.
0: Jo, a že to zastíní tu toxovou disku, že to je možná škoda
1: zároveň,
0: trošku, že to je hrozně brzo potom.
1: Zároveň ono se, no to nevím, jestli můžu říkat, ale on už to stejně řekl.
6: Nevím,
1: no ještě vyjde něco, nebudu říkat něco se radši, jo. Ale ještě vyjde něco.
3: No já jsem chtěl říct, že jako mě to překvapilo, že já jsem vlastně mylně si myslel, že tím, že Hacker vydal jako novou desku, no, to že art, to bude... že vlastně to K.O. Crew, že se jako ruší nebo odsouvá, nebo že to jako nebude. Ale co chci říct, neposlouchám český rap docela už dlouho a pustil jsem si track Jeho sádlo a to je velice dobrý track. To mě hodně mile překvapilo. A James Cole je tam velmi zábavný.
1: Já si myslím, že s obou těch lidí i na těch společných trecích je právě cítit to, že je to baví a že už to mají tak jako, chtěl jsem říct na salámu, a to neznamená, že na to serou, jako naopak spíš jako, že s tím fakt baví, ty vole, a jsou skvěle verepovaný a je to zábavný je poslouchat, jako. Přijde mi, že mají dneska mnohem lepší slovní obraty než před 10 lety třeba, vole. Je to mnohem zábavnější vlastně.
3: Hej, zároveň jakoby to, jak jsi říkal, že by to mohlo přehlušit tu desku Toxe, tak prostě vždycky to duo jako Cole a Tox, tak prostě vždycky si to budou lidi spojovat se Super Crew a K.O. Crew, takže jakoby, když to řeknu hodně blbě, pro média, tak tematicky je to, že K.O. Crew vydá EP je větší, než že Tox vydá desku vlastně.
1: To jo, to asi jo.
0: Ale je to možná jako za mě, nevím, jaký
3: já vlastně,
0: je plán.
3: Já jsem vlastně nepochopil to načasování.
0: Škoda trošku, no.
3: Vlastně jsem to nepochopil moc to načasování, ale tu desku se ještě musím pustit, tak Toxovu, ale ten první single z toho K.O. Crew k EP mi přijde fakt velmi zábavný a to si pouštím normálně. To mě baví jako opakovaně.
0: Ale to si myslím, že jestli jsme teda říkali, nebo ty jsi říkal, zmiňoval, že to Toxovo album, že už mladší jako to nedávají, tak
1: tohle je úplně to je můj pocit, to je můj pocit, jako to nemám ničím úplně podložený, ne, ale... mimo to, že jsem se bavil s pár lidma, berme vzorek třeba, nevím, 10 až 15 lidí, z nich to byly lidi z mý generace a mladší lidi. Přišlo mi, že jako víc to cení ty starší lidi prostě.
3: Ale když si vezmeš ty K.O. Crew, to jeho sádlo, tak to i zvukově jakoby zaujme spíš starší lidi.
1: Což zároveň je podle mě úplně v pořádku, jen jsem poprvé cítil tohle.
3: Já nemyslím to vůbec jako negativně, spíš jenom jako i ten track sám o sobě podle mě má dobrý čísla, jako. Ale jenom tím chci říct, že spíš to budou poslouchat fanoušci, kteří je mají rádi třeba z minulosti, než fanoušci mladší, třeba který poslouchají teď, já nevím, Hardtricka nebo tak,
1: To rozhodně.
3: Ty to zvukově jakoby neosloví, ale svoje fansy to najde prostě.
6: Ale zároveň já bych třeba ještě v rámci toho rád zmínil jako producer z Hellhounds, což je Nemo Coolin a Nicolas Kay Beats. To jsou mega jako mladí kluci, kteří jakoby na většinu té desky krově dělali beaty a prostě...
3: Mě jako... hrozně bavil ten, jak se vyslovuje, Hellhound?
1: Hellhounds.
3: Hellhounds na té desce s Dýrečem, co měl.
1: Jo, mě taky, no.
3: To mě bavilo velmi.
1: Dokonce to zase tady řekl a ty taky jsem řekl... Někde jinde, to je jedno.
3: V rapových kopačkách.
1: Ale jsou oba super, no my jsme někde byli s jedním z nich venku, ty vole, a to bude možná poslouchat, čau. A oni dělají strašně tvrdý, temný, slyšel CWA, minulé jsme se vlastně loni spodili, že to byla naše oblíbená deska toho roku.
3: Je to moje oblíbená.
1: A oni dělají všechny ty temný beaty, vole, zlý beaty. A na tom artu mají přesně v podstatě skoro polovinu toho alba. A jeden z nich nám napsal, že je tady v Praze teďka nově a já mu říkám, tak pojď s náma ven. Šli jsme ven, ty vole, a měli jsme srast na jednom místě, kde prostě čekal 19-letý kluk, ty vole, který absolutně nevypadal, že dělá tak skurveně tvrdý beaty, ty vole, byl mega pokornej, hodnej prostě, ale dělá strašný zlo, ty vole, jako.
6: Jsme tady ukázali část Prahy, protože on tady bydlí úplně krátce.
1: Šli jsme na pivo, on si dal vodu prostě a pak šel domů, ty vole, dělat hard beaty prostě, jako. To bylo neuvěřitelné.
6: Zdravíme moc,
1: jo, jo, čau.
3: Jak se jmenuje teda?
6: Nicolas K-Beats.
1: Jo,
3: jo, okej.
1: Jo.
6: IG.
1: Já vím, že Nicolas, já se furt nedokážu zapamatovat to jméno producenský. Yeah. Je to Nicolas K. Beats, ano.
3: No tak shoutouts.
1: Tak jo. Tak co?
0: Nedáme set?
1: Dejme.
3: Můžeme, Honza nám zahraje, pak Tomáš, Angry
0: no, možná
3: zahraje.
0: Spíš Tomáš první.
1: Já bych dal Tomáše taky.
3: A já,
0: má repiky připravený, repiky.
1: Nutno říct, Tomáš je Angry Tableflip, a.k.a. kdysi Dirty Little Toaster,
3: Já vím, že
1: to asi nechceš, abych to říkal.
0: Ale řekni to.
1: Ty jsi vlastně dřív fungoval, ty jsi nebyla tomhle rádu, ty jsi byl na konkurenčním
3: rádu. Tomáš fungoval v reality show.
1: Já tě chci uvést, aby lidi věděli, kde je Tomáš.
3: Československo má talent.
4: Kam ty míříš podle mě, a to je trošku takovej osý můstek tomu, na co jsem se chtěl vlastně zeptat úplně v tom intru, kdy se tady dělala ta retrospektiva 20letá. My jsme měli pořád na rádiu Spin, ještě na
1: to je super, že to říkáš na tomhle rádiu.
0: No.
1: To rádio je asi 2 metry od nás.
4: No ale když jsme byli na té Orionce, tak rádio 1 bylo jako hned vedle nás.
1: No jasně,
4: vlastně úplně stejná situace.
0: Jasně.
4: A právě mě jako zajímalo, který z těch míst třeba tě jako bavilo.
1: Mě?
6: Ne, tebe.
4: Double J,
1: Ale já byl kdysi na tom starém a tam jsem
4: ne,
1: byl s tebou.
4: Ty jsi zmiňoval nějakou londýnskou, která
0: no,
4: jakoby
0: to,
4: nevím,
0: to
4: že
0: starý,
4: bylo.
0: To je úplně starý.
4: Jasně,
0: prostě první
4: a pak
0: adresa
4: jakoby
0: rady, no.
4: Asi jako
0: nebo druhá,
4: se dá říct, že nejdíl to bylo
1: pak na jsou ty Vršovice, ne?
0: No, na ty Orionce pak to bylo, no. A tam to bylo dobrý, to bylo vlastně v takový vile, že jo. Tam to byl takový dobrý vibe, co tam mělo. Tam se dalo chillovat venku, že si tam mohl být a bylo takový
4: právě.
0: Otevřený.
4: Já jsem občas byl u Tuka, nebo Ice Cream Show byla vlastně.
1: Víš, kámo, že jsem byl jednou společně, i my dva.
4: Nevím.
1: To bylo tam, jak byly ty schody do těch Vršovic, ne?
4: Jo.
1: A po pravý straně bylo rádio. Tak tam jsem byl jednou spolu, jednou jsme tam byli u právě myslím Tuka, ty jsi tam hrál, mám pocit nějaký set a já tam seděl a držel hubu.
4: Jo, to je možný. Vedle nás tam byl vždycky Josef Sedloň, jako no, taky shoutout. Prostě,
1: jo, tak to je legenda.
4: Od 10 večer v neděli do asi 4 ráno nějaký 3 různý ambientní pořady.
0: Nejdál.
4: Cením, jako mega.
1: To je legenda.
0: Takže, no tak tam to bylo fajn, to prostě mi se to rozdělilo to místo.
4: Jo.
0: A vlastně
1: a tam ale ani nebyla žádná recepce a tak, ne? To
0: jo, byla tam recepce, jo.
4: Vlastně, ale byla mimo, ne? Nebo jakoby...
0: Ne, tak tam přes, ta, to byla jaká denní, jako. No, tam když jsi přišel večer,
4: oh, okay. My jsme tam měl
0: si svůj jako vlastně kód, tak si tam přišel, jako a... Ale ta recepce tam fungovala normálně přes den. Hmm. A tak tam to potom už taky nevyhovovalo, prostě už to bylo takový oldschoolový. Více v tom provozu, kdy máš tolik lidí, tak už prostě potom musíš mít takovýhle místo, který je už jinde trošku, no. Ale tam to bylo fajn moc, to bylo skvělý. No tak hele, já bych asi dal ten první set, tak jestli bys...
1: Dejme. A, počkej, takže, já jsem chtěl dát takový malý úvod.
0: Pojď.
1: Je nutno říct, že to není nějaký random Tomáš, ale je to prostě DJ, který... Of má z mýho polu dobrou selekci a dejte se na Spotify Angry Table Flip jeho jméno a dělá je docela zajímavý mixtapy.
0: Ale já pustím ještě jeden track a mezi tím to porychtujeme. Takže tohle je Radio 1 Soundbomb on air, samozřejmě.
3: Somewhere.
0: Jsem se blázen.
4: Yeah.
3: Started from the bottom now.
1: Mobila.
7: Mobila jsem.

0: Stále posloucháte Radio 1, 919 Soundbomb, dneska speciální, to znamená, my jsme stále tady, když to tak jako teďka posledních 50 minut úplně nevypadalo, ale my jsme pořád tady.
1: My jsme pořád tady a ty slavíš 20 let výročí v tomhle pořadu.
0: A nám teďka hrál Angry Table Flip.
1: Angry Table Flip hrál svůj
0: striktní rapovou selekci takovou, hrozně mě to bavilo. A za chvilku dojde na Switch, DJs. A trochu možná zrychlíme, podle info. Že? Vypadá to tak možná, že trošku jiný BPM proběhne zlehka.
1: Starší, ale
0: Miami rychlejší. Miami Bass. A jenom tak, jako jsme chtěli zahlásit, že jsme pořád tady prostě a ještě možná chvilku pobudeme.
1: A tohle je Cheso Chris, a.k.a. Štěpán, a.k.a. Karaoke Boy.
0: Karaoke boy.
1: Musím ti pustit toho karaoke, kámo, zase nevěděl, co asi.
0: Nevím.
1: Tak to ti pustím za chvíli.
0: Dobře. Takže, dej mi shoutout, jestli seš ready. Seš ready? Seš ready, OK, tak jo. Takže další speciální set v našem dnešním velmi speciálním vysílání za chvilku. Já tady stahnu a jdem na to. Radio 919.

ごめん、ちょっとくれる？大丈夫？よかったね。知らなかった。疲れた。めっちゃ暑い。わからない。